0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Florida. Je voudrais faire. Je voudrais jako Yoda. Co tě našle, hačku daj.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Na poslední studii na bankroty se zaměříme i my teď tady u nás na Kroku dílu. Doufám, že vás to nepotkalo, ale za první 4 měsíce roku soudy tady u nás vyhlásily 255 firemních bankrotů, což je meziročně nárůst o 6% a nejvyšší počet od roku 2019. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijaly 447, meziročně o 18% více. V tomto případě jde o nejvyšší počet od roku 2019, vyplývá to z poslední analýzy. Tak toliko, analýza, poslední průzkum, teď už další hity. Jarek vám přeje pohodový poslech dalších hitů.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: And I'll write your name.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Kempy u nás na jihu Moravy reagují na nárůst karavanistů, rozšiřují stání i služby a to je dobrá věc a samozřejmě jsme rádi, že sem lidé cestují a užívají si jihu Moravy. Jihomoravské kempy se musí stále více přizpůsobovat rostoucímu zájmu karavanistů, který zesílil už během pandemie a trvá nám dál. Rozšiřují opravdu kapacity, přivádějí

i k stáním nové sítě a zvyšují komfort pro cestovatele, kteří si zvykli na tuto samozřejmě nezávislost pěkně a jsme za to rádi. Tak užijte si, pokud vyrazíte buď pod stan do kempu nebo právě karavanem, užijte si tam i třeba právě hity. Krok.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Pro profí nebo amatér, kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zážitek, co nemá zápory, pak každý

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: moderátor Karel Šíp, který má dneska 81. narozeniny. A pokud v téhle chvíli vyrazíte někam na silnice, tak je tady jeden drobný problém. Na Blanensku v Nových Dvorech na místní komunikaci havarovalo osobní auto, ale místo snad průjezdné je. Jinak z dalších míst zatím nemáme hlášeny žádné větší komplikace, i když samozřejmě pondělní ranní špička ta bude asi jako vždy celku výživná. Myslím si, že zhruba tak za hodinu budu mluvit o ničem jiném, že je vše sízno a průjezdno. Co se týče deštníku, tak ten bych si dneska pro jistotu vzal sebou. Noční déšť, noční srážky, ty už jsou za námi, ale na severu Jihomoravského kraje nám ještě stále drobně poprchává. Co se týče teploty, tak v centru Brna máme nějakých 17 stupňů. Odpoledne se nám to ještě dostane o kousíček výš, no ale i to během chvilky probereme trochu podrobněji. Tak přátelé, ať nám to klapne, nejenom dnes, nejenom tenhle týden, ale celý měsíc červen, poslední měsíc školního roku. Tak dobré ráno, dobrý den.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5 hodin 39 minut k tomu. Stručně řečeno, deštníky sebou, pařák dneska nebude. Kdybychom to měli malilinko rozvést, tak dneska se očekává zataženo. Krátce se může občas protrhávat. Na celém území se často vyskytnou přehánky nebo dešť, spíše ojediněle i bouřky. Ráno a zpočátku dopoledne můžou být srážky méně četné. K večeru se nám to ale ty srážky úplně vytratí. No a teploty na severu kraje maximálně kolem stupňů 18, jinde 19 až 22 stupňů. Přejeme dobré ráno.
2: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
2: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Všechno nejlepší, Kačenko. Máš dneska svátek. Dobré ráno z krokodýla.
1: Myslíš den dětí?
0: Tak hele, pokud máme rodiče, tak jsme každý v podstatě stále a pořád
1: a
0: dítě.
1: Já se tak pořád cítím, takže v pořádku za mě.
0: Chtěl bych vás ujistit, někde je to vidět. Prosím vás pěkně, začínáme nový týden, nový měsíc, tak nový den. Pondělí 1. června právě dnes Laury slaví svátek. S Katkou přejem dobré ráno a Katka už nachystala první dnešní zprávy.
1: Ano, krásné ráno a hokejoví mistři světa jsou Finové, podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po 6. David Guetta, Alphaville a IVMX. Bude i gala. A taky Eva Farna. Jak máme venku, co se týče teploty, tak v centru Brna je teď 17 stupňů. Vyškov hlásí 16, to samé hlásí Hodonín i Břeclav. Kde je trochu méně, to je tam, kde teď momentálně prší. To je třeba ve Žďáru nad Sázavou, tam mají jenom 13 stupňů. Ve Velké Bíteši, kde teď začíná pršet, je taky těch stupňů 14. Ano, přehánky by měly být v podstatě celý den a maximální teploty do 22 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Za 4 měsíce od zahájení stavby parkovacího domu u brněnské dětské nemocnice v Černopolní ulici dělníci zbourali budovu v místě, kde parkovací dům vyroste, a dokončili pilotážní práce. Asi za 3 týdny začnou stavbaři budovat základovou desku. Hotovo má být na jaře příštího roku.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Muž z Břeclavska, který ve středu odešel z domova neznámo kam, v sobotu našli mrtvého na okraji Břeclavy. Skončilo tak několikadenní pátrání, do kterého se zapojili desítky policistů i dobrovolníci. Muž neměl sebou léky, které vzhledem k zdravotnímu stavu potřeboval.
2: Rádio Krokodýl, Žďársko.
1: U obce Tři studně na Žďársku se v sobotu konalo otvírání studánek. Zazněla i stejnojmenná kantáta Bohuslava Martinů, který v obci v roce 1938 pobýval. Od premiérového uvedení jeho skladby letos uplynulo 70 let.
3: Češi! Češi! Krokodýl! Krokodýl!
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
1: Finové jsou po 5. hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál v finále 3. rokem za sebou. Norští hokejisté porazili v utkání o 3. místo senzačně Kanadu 3-2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů.
2: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krátce po 6. jdeme zkontrolovat silnice, slovo Málenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona mezi Lažany a Lipůvkou. Ucpaná je také silnice 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova. A houstne provoz na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je to jasné, dneska budou středem dění nejdůležitější osoby v našich životech.
1: Ano, naše děti samozřejmě, no a slavit a nadělovat dárky budeme i u nás na Krokodýlu, tak se nás držte.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Hlášení hasičů o akci. Zásah v Krabíně byl úspěšný. Žádná kráva neuhořela. Pouze 10 se jich utopilo.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut, pojďme se mrknout na 1. červen, například 1. června roku 1259 byl založen Vyšebrodský klášter. V roce 1421 na schůzce v Čáslavi čeští a moravští pánové zavrhli Zikmunda jako krále a sestavili svou vládu. V roce 1817 český konstruktor a vynálezce Josef Božek poprvé předvedl široké veřejnosti parní loď na Vltavě v Praze. V roce 1862 proběhlo první veřejné cvičení staroměstské jednoty Sokolské. To se uskutečnilo na Novém městě pražském. Blíž k současnosti. Třeba rok 1953 byla vyhlášena měnová reforma v Československu. V Plzni vyvolala takzvané plzeňské povstání. V roce 1955 v Praze na Žižkově byla otevřena první moderní potravinářská samoobsluha v Československu. Do konce roku 1955 jich vzniklo dalších 80. V roce 1966 Československá lidová armáda zavedla do své výbroje speciální automobil Tatra 813 pod názvem Tahač těžký terénní. V roce 2006 se v Česku začal prodávat osobní automobil Škoda Roadster. Co můžeme zmínit ze světa? Třeba rok 1533, kdy Anna Boleynová byla korunována anglickou královnou. V roce 1792 stát Kentucky vstoupil jako 15. do Unie. A v roce 1796 se stal stát Tennessee 16. státem Unie. V roce 1869 Thomas Alva Edison získal patent na elektronický volební stroj. V roce 1935 byly v Anglii zavedeny první řidičské zkoušky. V roce 1954 Čech Emil Zátopek jako první atlet historie zaběhl v Bruselu 10 kilometrů pod 29 minut. V roce 1980 začala vysílat televizní stanice CNN. A v roce 2003 v Číně začalo napouštění nádrže obří přehrady 3 soutěsky. A třeba v roce 2011 raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední mise. A v roce 2016 před 10 lety ve Švýcarsku byl otevřen 57 kilometrů dlouhý Gotthardský úpatní tunel. Nejdelší železniční tunel na světě. Jinak to provozní zahájení proběhlo až 11. prosince v roce 2016. Kdo dneska slaví narozeniny? Například zpěvák herec Richard Krajčo. Ten má dneska 49. Zpěvačka Alanis Morissette má 52. Zpěvák Daniel Hulka má 58 let a bavič a moderátor Karel Šíp dneska slaví narozeniny 81. Co se týče svátků, tak od roku 1950 se slaví Mezinárodní den dětí. OSN si dnešek připomíná jako globální den rodičů. No a svátek ten slaví Laura a také Laurencie. Pokud slavíte i vy, tak my samozřejmě gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Krokodýl. Krokodýl.

0: Tak tohle byl Ace of Base tady u nás na Radiu Krokodýl, 19 minut po 6. hodině. Od severozápadu k jeho východu jde takový pás oblačnosti, který spíše severní část Jihomoravského kraje potrápí trochu možná větším deštěm nebo přehánkami, chcete-li. Co se týče teploty, v centru Brna máme 17 stupňů, 16 je v Břeclavi, v Hodoníně i ve Vyškově. No a během odpoledne nám ty teploty budou stoupat až někam k 22 stupňům.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Jihomoravský kraj a Vysočina nemají jistých 12 miliard korun od státu jako kompenzaci dopadů stavby nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Vláda chce toto rozhodnutí bývalého kabinetu Petra Fialy revokovat a prověřit. Přes jižní Čechy se včera přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovují. Zhruba 3 hodiny bylo bez proudu 10 000 odběrných míst. Vláda Andreje Babiše by se dnes mohla vrátit ke svému rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev. Plán kritizují experti. Dnes kvůli němu budou stávkovat odborníci na závislosti a sociální začleňování. Fotbalisté Slovácka porazili v odvětě baráže Artis Brno 3-0, navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?

někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: svátek v roce 1949, přičemž reagovala na válečné tragédie, například vyhlazení Lidic v roce 1942. V Československu se začala slavit o rok později, tedy 1. června roku 1950.
1: Tak jsme zase o něco chytřejší, no a na Krokodýlu samozřejmě Den dětí budeme slavit i po celý dnešní den tady u nás, no a máme pro děti, ale samozřejmě i pro rodiče kupu dárků.
0: Od 8. hodiny budeme nadělovat, tak nás poslouchejte a buďte s námi. A děti, gratulujeme!
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona mezi Lažany a Lipůvkou. Ucpaná je také silnice 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova. A housne provoz na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. kilometrem.
0: Provoz taky housne na příjezdu po D1 ve směru od Prahy. Kolem Popůvek už se taky zdržíte. To samé platí i pro příjezd po D2 k Brnu. Ano, pondělí ráno, klasická špička.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi, když dneska mají ten svátek. Máme pro ně takovou, řekl bych, možná očekávanou otázku.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se totiž ptali, proč se slaví Den dětí.
3: Protože aby děti měly nějaké dárky, nebo protože děti jsou malí.
4: Aby mohly vyrůst.
5: Je to trochu takovej svátek pro ty děti.

0: Protože když jsou třeba v nemocnici a jsou tam bez maminky, tak se jim třeba stýská, tak mají nějaký svátek, aby jim něco dali.
1: Protože když třeba někdo má narozeniny, tak třeba přijde se taková se dá mu dálky a rozbalí to a podívají se, co je vevnitř.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: Dario G. Sunshine na Krokodýlu 4,5 minuty před 6:45. V Brně začne během chvilky pršet, nebude to jako nic přívalového, intenzivního, ale přehánky tady dneska v podstatě budou asi úplně celý den. Od severozápadu se k nám to blíží a bude to na jihovýchod. Možná, že třeba ve Znojmě nebude pršet vůbec, to se necháme překvapit. Co se týče teploty, v centru Brna máme v téhle chvíli 16,5 stupně, 16 hlásí Vyškov a také Hodonín, odpolední maximální do 22 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Janáčkovou akademii muzických umění v Brně zatím vede prorektor Miroslav Ondra. Akademický senát vyhlásí dnes nové volby rektora či rektorky. Barbara Maria Veli ve funkci skončila. Předseda senátu Miloš Vystrčil dorazil na Tchaj-wan, kde ji přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Pro Vystrčila se jedná o druhou cestu na Tchaj-wan. Ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020. Ode dneška začne v celé Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholických nápojů v obchodech, kioscích a na čerpacích stanicích. O zákazu rozhodlo v březnu téměř jednomyslně varšavské zastupitelstvo. Omezení se netýká barů, hospod a restaurací. Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2-1. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka rozhodli zápas v Praze na Letné už v úvodním dějství, kde se trefili Tomáš Ladra s Adamem Hloškem. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Co budeme dělat o víkendu?
4: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, airhockey a herní simulátor.
3: Jo, to zní jako skvělá zábava.
4: Jasně.
3: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
5: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9 minut a bude 7 hodin. Přejeme vám dobré ráno.
2: Krásné ráno. Tak o víkendu v Brně začal festival Ignis Brunensis a nesoutěžní ohňostroj odpálili pyrotechnici na jihu Brna při řece Svratce. Byl laděný do italského stylu s podtitulem Bella Ciao. No a Tonda tam byl, protože celý den moderoval akci Den dětí. Jaký to bylo?
1: Tam byl teda až večer, ale to je úplně jedno. Musím říct, dělali to pánové z Flash Barrandov, jakože Česká republika. Za svůj život jsem těch ohňostrojů viděl jako hodně na různých akcích, ale vidět něco tak profesionálně vyvedeného je opravdu neuvěřitelné. Já totiž vůbec nechápu, samozřejmě někdo to nechápu, jak oni jsou schopni sladit to na tu muziku, jakože se ozve činel a v té chvíli se rozprskne na nebi ten úžasný nějaký efekt. O kolik dřív to musí vyletět a naprogramovat, aby to bylo přesně... Zkrátka, vyladit to přesně s tou hudbou je něco neuvěřitelného a musím říct, že to všichni užili, protože to byla opravdu velká paráda. Mimochodem, tenhle ohňostroj bude také k vidění, pokud se nepletu, na finále ohňostrojné přehlídky v Cannes ve francouzském, kam byli nominováni právě Češi z Flash Barrandov, kteří vystupovali tady, tak s tím samým budou v Cannes. Jako.
2: Tak to teda jako hodně palec nahoru, ano, musím říct. Velmi. Je to teda i nad moje chápání, jak to celý probíhá. Nicméně, pokud jste si to nechali ujít, tak si nenechte ujít následující program, který se přesune tradičně na Brněnskou přehradu, kde už budou k vidění tedy soutěžní ohňostroje, a to 27. června a 1. a 4. července tradičně od 22.30 s hudbou exkluzivně na Rádiu Krokodýl, tak si nás nezapomeňte naladit.
0: Je jaro, mějte se rádi.

0: Jason Derulo, One Two One Two Me na Rádiu Krokodýl, minutu a půl před 7 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Pepe nabízí divadlo Bolka Polívky v 9.30. Inscenaci Mě jsme doma nabízí divadlo Husa na provázku v 18 hodin a hru Án Uch nabízí provázek v 19 hodin.
0: 3 čtvrtě minuty a bude 7 hodin, máme pondělí 1. června. Budou tady další zprávy, Maja Katka, dobré ráno.
5: Pěkné ráno, v Brně včera odstartoval festival Brno Pride Week, podrobnosti za chvíli.
0: Po 7. Naked Glide. So Ariem. A bude i Olga Lounová. Na jich od Brna neprší, na sever od Brna prší a blíží se to taky i k městu Brnu. Nebude to nic jako velikánského, ale ty přehaňky by měly být asi celý den. V Brně máme v téhle chvíli nějakých 16 stupňů, to samé hlásí Hodonín, Břeclav i Vyškov a odpolední teploty by měly být maximálně do 22 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Sportovní a kulturní program v parku u Antroposu včera zahájil festival Brno Pride Week. Letošní ročník má heslo Vždycky je něco, co nás spojuje. Reaguje na současnou situaci queer lidí v Česku i ve světě a zdůrazňuje význam bezpečného prostoru, respektu lidskosti a komunitní soudržnosti.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
5: Dvě pastviny divokých koní u Havraníků v Národním parku Podyjí jsou nyní prázdné. Ochranáři koně přesunuli pro založení nových stád. Koně se na Havraníky ale brzy vrátí. Přestěhují se tam z třetí podyjské pastviny na bývalé Mašovické střelnici.
2: Rádio Krokodýl, Žďársko.
5: Velká Bíteš má nové kulturní centrum. Vzniklo rekonstrukcí bývalého pivovaru. Náklady z části kryté dotací byly 99 milionů korun. Díky nim má město novou knihovnu, kreativní dílny, malý a velký přednáškový, výstavní a koncertní sál, informační a mateřské centrum i volné prostory k pronájmu. Češi! Češi!
2: Krokodýl! Krokodýl! Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
5: Čeští hokejisté po 5. místě na mistrovství světa v Curychu a Friburgu klesli v žebříčku Mezinárodní federace z 5. na 6. pozici se ziskem 5070 bodů. Na 5. Švédsko ztrácejí 30 bodů. Do čela žebříčku se dostalo Švýcarsko, které na letošní mistrovství světa skončilo na 2. místě.
2: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v M-Paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
6: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpomalíte v nárazových kolonách mezi 214. a 207. kilometrem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od 3. kilometru. Na D52 z Pohořelic do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony mezi Rajhradem a Modřicemi. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona mezi Lažany a Lípůvkou. A ucpané je také silnice 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova a pak také u Holubic. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme. Vidím, že také na přejezdu do Kuřimi jsou kolony dneska opravdu hodně velké. No a co se týče průjezdu kolem Lipůvky, tak to tady píše, že tam má být zdržení až nějakých 30 minut. Jinak je tady taky hlášena dopravní nehoda v ulici Pionýrská u křižovatky se Střední, kde se srazila 2 osobní auta.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 7:07 ranní a nemějte strach, i dneska budeme hrát s brněnským Hantecem.
1: Máme pro vás soutěž už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaké je heslo workoholiků? Napřed práce, potom práce.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7:11, k tomu máme tady Brněnské Hantec. Co dneska soutěžíme? Máme pro vás dvě vstupenky na letní scénu divadla Bolka Polívky na představení Úča musí pryč. Bude se to hrát v amfiteátru na Kraví hoře 26. června od 20:30.
2: No a pokud máte zájem, tak můžete hned teď volat studio Krokodýla 603 103 103.
1: Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
3: Hezké ráno, Lukáš.
1: Dobrý den, Lukáši. Jak dneska budete slavit Den dětí?
3: Já osobně ne, ale děti asi něco budou vyžadovat, no.
1: Jo, a vy už nejste dítě, jo, teda?
3: Já už nejsem dítě. No.
1: Dobře, tak, Žanek se ptá, jdeme na to?
3: Ano.
4: Gomity, co to znamená mít fedry?
1: Mít fedry, co to může být?
3: Mít strach?
4: Mít fedry znamená mít strach.
1: Jste se toho evidentně nebál.
2: A i když teda nejste dítě, tak my vás obdarujeme.
1: Máte u nás dvě vstupenky k Bolkovi. Gratulujem.
2: Hezký den.
3: Díky.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: na rádiu Krokodýl 18 minut po 7 hodině, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: Deštníky dneska sebou, bude to s přeháňkami v podstatě celý den a teplotami vyššími, než je tam teď. V Brně máme nějakého 16,5 stupně a po Moravě dneska nečekáme víc než 22.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Přesně za týden se Brněné musí připravit na dopravní komplikace v Benešově ulici. Pracovníci tepláren totiž v lokalitě vymění zastaralé parovody za horkovody. Auta a autobusy pojedou přes areál autobusového nádraží u Grandu a nedostanou se na Malinovského náměstí. Nový týden do Česka přinese aprílové počasí. Dočkáme si jak slunečního svitu, tak i zcela zatažené oblohy s přehaňkami a bouřkami. K tomu čekáme mírné kolísání teplot, které se budou v odpoledních hodinách držet nad 20. Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle ní agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrum bezpilotních letounů. Vzájemné útoky se odehrávají poté, co obě strany v dubnu podepsaly příměří. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamového turnaje. V osmifinále Roland Garros porazil nasazenou jedenáctku Andreje Rubliova z Ruska 3-2 na sety. Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále 4 hry s Američankou Taylor Townsendovou. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: Aktuálně ze silnic bohužel dvakrát, za Modřicemi ve směru na Tuřany, u Skonta se srazilo osobní auto s nákladním a další nehoda je hlášena zde jedničky. Kilometr 199 ve směru na Vyškov, tam se střetlo nákladní auto s dodávkou.
3: S Emou mě baví svět, vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz.
5: Stavíte? Stavte se. Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
6: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
10: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Fandové basketbalu, zveme vás na playoff Maxa NBL, kde budeme hrát zápas o třetí místo. Soupeřem bude BK Opava. Přijďte nás povzbudit do Stares Arény Vodova v pondělí 1. června od 18 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: na rádiu Krokodýl.
1: Ano, dnes máme 1. června, dnes je Den dětí, no a my na Krokodýlu nezůstáváme pozadu.
2: Na Krokodýlu totiž budeme slavit společně s vámi po celý den a máme pro děti, ale pozor i pro rodiče, kupu dárků.
1: Vyplatí se poslouchat Krokodýla, od příští hodiny začneme nadělovat úplně po celý dnešní den. Víš, co je na dětech nejlepší?
2: Co?
1: Jejich výroba. Jdeme na silnice, dobré ráno.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpomalíte v nárazových kolonách mezi 214. a 207. kilometrem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od 3. kilometru. Na D52 z Pohořelic do Brna očekávejte silný provoz a nárazový.

0: ve směru na Prahu, kde stojí porouchaná dodávka, a přímo tady u Brna na kilometru 199 na D1 ve směru na Vyškov se střetlo nákladní auto s dodávkou.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé, jdeme za dětmi, za zubařem.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, kdo je to dentista.
3: Já si myslím, že to je nějaký ředitel různých paneláků a staveb a takový.
4: Že hraje hokej. Já si myslím, že kupuje nějaké věci, třeba šaty nebo něco. Hraje fotbal a míčem.
5: Já si myslím, že dentista, že jezdí na výlety na kolečkových.

0: bruslí.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Mondo Ocean Drive na Krokodilu 5 minut před 7:45 ve chvíli, kdy nám venku prší. Vypadá to, že během celého dopoledne se bude pršet takový celkem velký pás oblačnosti, který je hlavně na severu Jihomoravského kraje. Dívám se, že třeba ve Znojmě neprší a možná ani pršet nebude. V Brně máme v téhle chvíli nějakých 16 stupňů, tu samou teplotu hlásí Břeclav, Hodonín a také Vyškov. Odpolední maximální teploty do 22 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Jihomoravský kraj a Vysočina nemají jistých 12 miliard korun od státu jako kompenzaci dopadů stavby nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Vláda chce toto rozhodnutí bývalého kabinetu Petra Fialy revokovat a prověřit. Přes jižní Čechy se včera přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovují. Zhruba 3 hodiny bylo bez proudu 10 000 odběrných míst. Rakušanka, kterou úřady minulý týden uzavřely do izolace kvůli příznaku možné nákazy ebolou, infikovaná není. Vyplývá to podle listu Kurýr z výsledků dvou testů, z nichž druhý byl proveden s časovým odstupem po prvním rozboru. Fotbalisté Slovácka porazili v odvětě baráže Artis Brno 3-0, navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
7: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
8: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
9: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
10: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Bzukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
11: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Areně. Vstupenky v síti Ticketportal.
12: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A 9 minut před 8 zjistíme, co se dělo v městě Brně.
2: Jaký byl víkend z pohledu strážníků, prozradí jich mluvčí Jakub Ghanem.
3: V Denisových Sadech se strážníci v pátek starali o 14-letou slečnu, která klečela na chodníku nad zvratky, vzlikala, nespomínala si na své jméno a při náhlých záchvatech hlasitě naříkala. Od cizích mužů si plýtvala cigaretu s neznámou látkou. Hlídka dívce přivolala záchranáře a ti po důkladném ošetření odvezli do dětské nemocnice. Strážníci předali státním policistům případ i s údaji muže a mladé ženy postávajících poblíž. Když se jich ptali, proč dívce neposkytli a nepřivolali pomoc, žena odvětila, že si kvůli ní nebude vybíjet baterku v mobilu. Toho odpoledne si naše žabovřecká pěší hlídka všimla požáru obchodního centra Perla. Hořely tam palety a část fasády. Hlídky městské policie se proto zapojili do evakuace, uzavřeli budovu pro veřejnost, naváděli hasiče a usměrňovali dopravu. 13 strážníků se na zásahu podílelo až do 7:45 večer.
2: Tak tolik případy brněnských strážníků. Přejeme hezké ráno.
1: Za 8 minut bude 8.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Jste s Krokodýlem a tohle byla Kylie Minogue, která nás dovedla až k 8. hodině raní, ta tady bude přesně za 2 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: 50 vteřin a bude 8 hodin ráno, pondělí 1. června. Katka má připravené další zprávy. Dobré ráno.
5: Hezké ráno. Dělníci začnou budovat základovou desku parkovacího domu u dětské nemocnice. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 8. Ray. Charles a Eddie. A taky Eva Farna.
6: Mám prostě od pámbička buky jako skříň.
0: Dnešní počasí bude s přeháňkami a nebude žádný velký pařák. Po víkendu se to hodí, schladíme se, bude zalito, zahrady. V centru Brna máme 16 stupňů, to samé hlásí Vyškov, Břeclav ta hlásí 17,5. A ve Žďáru ale třeba jenom 12. Je to taky tím, že tam v téhle chvíli prší. Jinak ty přeháňky budou v podstatě po celý den a teploty dnešní odpolední maximální do 22.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Za 4 měsíce od zahájení stavby parkovacího domu u brněnské dětské nemocnice v Černopolní ulici dělníci zbourali budovu v místě, kde parkovací dům vyroste, a dokončili pilotážní práce. Asi za 3 týdny začnou stavbaři budovat základovou desku. Hotovo má být na jaře příštího roku.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
5: Muže z Břeclavska, který ve středu odešel z domova neznámo kam, v sobotu našli mrtvého na okraji Břeclavy. Skončilo tak několikadenní pátrání, do kterého se zapojili desítky policistů i dobrovolníci. Muž neměl sebou léky, které vzhledem k zdravotnímu stavu potřeboval.
1: Rádio Krokodýl, Žďársko.
5: U obce Tři studně na Žďársku se v sobotu konalo otvírání studánek. Zazněla i stejnojmenná kantáta Bohuslava Martinů, který v obci v roce 1938 pobýval. Od premiérového uvedení jeho skladby letos uplynulo 70 let.
8: Češi! Češi! Krokodýl! Krokodýl!
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
5: Finové jsou po 5. hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále 3. rokem za sebou. Norští hokejisté porazili v utkání o 3. místo senzačně Kanadu 3-2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů.
1: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na silnicích je toho hodně, slovo Málenka.
9: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dálnici D1 z Vyškova do Brna je ucpaná mezi 216. a 207. kilometrem. Ve směru z Prahy do Brna vázne doprava mezi 178. a 182. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na dálnici D52 z Pohořelic do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony mezi Rajhradem a Modřicemi. Na silnici 43 ze Svitav do Brna Brna je kolona mezi Milonicemi a Lípůvkou. Ucpaná je také silnice 50 z Bučovic do Brna u Holubic. Na silnici 55 na průjezdu před Slaví v ulici Národních hrdinů směrem do centra došlo ke střetu osobního auta s motorkou. V Brně v Pionýrské ulici u křižovatky se Střední bourala dvě osobní auta a na Brněnsku za Modřicemi ve směru na Tuřany u Skonta se srazilo osobní auto s nákladním. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme. Máme tady čerstvou dopravní nehodu na D1 ve směru na Prahu na kilometru 192,5. Osobní auto s vozíkem napříč přes všechny jízdní pruhy. Tohle místo je velmi obtížně průjezdné, tak s tím prosím počítejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Jsou 4 minuty po 8 hodině ranní a my přejeme dobré ráno.
1: Krásné ráno a taky na Mezinárodní den dětí pro vás máme náš krokodýlí zvuk a už za malou chvíli nabídneme 103 650 korun, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V galerii zkouší přítel blondýnku. Hádej, co je na tomhle obrazu za roční období. Zhnědlé javorové listy. A blondýnka mi řekne, kanadské jaro.
3: Mám prostě od pán

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 10,5 minuty k tomu, Katko, nepadej se s tím.
2: Tak dobře, teď volejte studio 603 103 103 a ve hře jsou 103 650 korun.
1: Já jsem ten telefon uvolnil a o půl vteřiny později se rozsvítil, že tam někdo je.
2: Rychlost.
1: Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jaro z Brna.
1: Dobrý den, Jaro, jaký byl víkend?
3: Ale jo, dobrý, pohodovej.
1: Tak to je super. Jak oslavíte dnešní den dětí?
3: Ale tak, žádný děti nemám.
1: Jo, aha, a vy sám už nejste dítě, jo, teda?
3: Ale tak, no tak dítě ještě nejsou, už nejsou, ale tak rodiče mám ještě, tak na půl, jo.
1: Takže jste dítě.
2: No, jasně.
1: To se bude slavit se 103 tisíci koruny, korunami v kapse, co, kdybyste to uhod?
3: No to jo, bylo by to dobrý.
1: No tak jsem s nějakou odpovědí.
3: No já si myslím, jestli to není vydávání kostkovýho ledu z takové té umělohmotné misky, co bývalo.
1: Z takového ledovače, je mi to jasné. Dobře, jdeme vyndat led.
2: Jako za mě tutovka.
1: Jako za mě taky? Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Za arbitra ne.
1: Zase se mu to nelíbí.
3: Tak, nedá nic dělat.
1: Mějte se moc hezky.
2: Hezké pondělí.
3: Jo, taky.
1: Na shledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hity.

0: 19 minut po 8 hodině je právě teď. Vy jste s krokodýlem. Dneska to bude s přeháňkami v podstatě celý den. Spíš na severu kraje než na jihu, ale i tam se sem tam ty přeháňky můžou vyskytnout. Teplota teď v centru Brna 16 stupňů, ty samé hodnoty hlásí Vyškov, Břeclav i Hodonín. Odpoledne maximálně do 22 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Janáčkovou akademii muzických umění v Brně zatím vede prorektor Miroslav Ondra. Akademický senát dnes vyhlásí nové volby rektora či rektorky. Barbara Maria Veli ve funkci skončila. Počasí bude tento týden jako na Houpačce. Po deštivém dnešku se zítra vyjasní a uteplí. Ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. Předseda senátu Miloš Vystrčil dorazil na Tchaj-wan, kde ji přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Pro Vystrčila se jedná o druhou cestu na ostrov. Poprvé ji navštívil v srpnu 2020. Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazila doma Kosovo 2-1. Do konečné 26 člené nominace na šampionát se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha s Ladrou. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a berte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
8: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, AM Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
9: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
10: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
16: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
17: Je dobré mít někoho.

0: Díl, dobrý den. Děkujeme, na shledanou.
1: Tak šance pro dalšího nejrychlejšího.
0: 603, 103, 103. Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kdo pak tam?
2: Eliška, zdravím vás.
0: Eliško, my vás taky. Už jste odvezla děti do školy?
2: Právě jsem vylažila druhý kousek, takže teď už jenom do práce.
0: To je hezký, druhý kousek. Kolik je kousků roku, jestli se můžem zeptat?
2: 7 a 5. Je. Zítra má 6. Tak.
0: Jo, až tak, taková kombinace, zítra narozeniny.
1: To bude i k narozkám.
0: Dneska svátek.
2: Dneska den dětí a zítra narozky, ano.
0: Tak jste jim ještě udělala radost tady, protože tady od krokodýla máme taky pěkné ceny. Tak užijte si to, gratulujem.
1: Blahopřejme.
2: Super.
0: Mějte se hezky. Na shranou.
2: Děti budou nadšené.
0: Tak to je super, nashled.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, je tam toho hodně, slovo má v téhle chvíli Lenka.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dálnice D1 z Veškova do Brna je ucpaná mezi 216. a 207. kilometrem. Ve směru z Prahy do Brna vázne doprava mezi 178. a 182. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na dálnici D52 z Pohořelic do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony mezi Rajhradem a Modřicemi. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona mezi Milonicemi a Lípůvkou. Ucpaná je také silnice 50 z Bučovic do Brna u Holubic. Na silnici 55 na průjezdu před Slaví v ulici Národních hrdinů směrem do centra došlo ke střetu osobního auta s motorkou. V Brně v Pionýrské ulici u křižovatky se Střední bourala dvě osobní auta a na Brněnsku za Modřicemi ve směru na Tuřany u Skonta se srazilo osobní auto s nákladním.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8 minut po půl deváté jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, jaká řemesla znáte.
3: Kovalský.
4: Slámař.
5: Kovář.
6: Trolhrář.
7: Dřevář.
8: Je to takový řemeslář. Mlynář.
9: Ten vyrábí sklo.
1: Prosím tě, nevíš, že je to Kovalský?
2: Ne, ale řemeslář je dobrý, to vlastně zahrnuje úplně všechny řemesla.
1: Přesně tak, ještě se mi moc líbil slámař, teda musím říct.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: September Cry for You na Krokodýlu 8:45. Kdy nám v městě Brně prší, na severu od Brna víc, na jih od Brna o něco méně. Tak by to asi mělo vydržet celý den. Co se týče teplot, tak te by se nám ze současných 15 měly zvedat na odpoledních maximálních 22.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Přesně za týden se Brněné musí připravit na dopravní komplikaci v Benešově ulici. Pracovníci tepláren totiž v lokalitě vymění zastaralé parovody za horkovody. Auta a autobusy pojedou přes areál autobusového nádraží u Grandu a nedostanou se na Malinovského náměstí. Vláda Andreje Babiše by se dnes mohla vrátit ke svému rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev. Plán kritizují experti, dnes kvůli němu budou stávkovat odborníci na závislosti a sociální začleňování. 18-letý Adam Kadyrov, syn autoritářského čečenského vůdce, dostal vyznamenání za přínos ve válce proti Ukrajině. Nikdy se jí ale nezúčastnil, napsal to telegramový kanál Astra. Tenista Jakub Menčík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje. V osmifinále Roland Garros porazil Andreje Rublyova z Ruska 3-2 na sety. Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále 4 hry s Američankou Taylor Townsendovou. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
3: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
4: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovní zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
3: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
7: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
8: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
7: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
8: Prostě koupaliště Slavkov.cz.
7: Koupaliště Slavkov.cz.
9: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
10: Ano, slyšíte správně.
9: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
10: Žádné dlouhé čekání.
9: Profesionální montáž a rychlá realizace.
10: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
9: nebo telefon 724 100 122.
10: Klimatizace Břeclav.
9: Řeší proti letnímu horku.
11: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
12: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
13: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8 minut a bude 9 hodin a teď zjistíme, co se dá třeba najít v hotelovém pokoji po zapomnětlivém hostovi.
2: Dobré dopoledne. Překvapivý nález po sobě zanechal v hotelovém pokoji návštěvník na Brněnsku. Po jeho odjezdu nalezla uklízečka v zásuvce stolku střelnou zbraň. Z hotelu proto zděšení zaměstnanci volali policisty. Ti na místě zjistili, že se naštěstí jedná jen o věrnou napodobeninu pistole Glock na plynové náboje. K držení této zbraně tak není nutný zbrojní průkaz. Policisté proto podle údajů z hotelové evidence kontaktovali posledního návštěvníka pokoje. Ten hlídce přiznal, že pistoli nalezl před pár dny při procházce nad Pobruntále. Po čase však dospěl k závěru, že ponechat si pistoli nebyl úplně dobrý nápad a přemýšlel, jak se jí zbavit. Proto ji zanechal v hotelu. Policisté zbraň zajistili a cizince náležitě poučili. V případě nálezu zbraně je nutné vždy volat policii a se zbraní nijak nemanipulovat. Manipulace s neznámou zbraní může být nebezpečná jak pro nálezce, tak pro jeho okolí. V případě ponechání nalezené ostré zbraně se nálezce může dopouštět i nedovoleného ozbrojování. Navíc zbraň může pocházet z trestné činnosti a může být důležitá jako důkazní materiál. Přeji pěkný den a naslyšenou.
3: Tolik policijní mluvčí David Chalupka, přijme hezké pondělí.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Malý výlet do Budapešti s Georgem Ezrou právě teď na Krokodýlu. Minutu a čtvrt před 9:00.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Pépe nabízí divadlo Bolka Polívky v 9:30. Inscenaci Mě jsme doma nabízí divadlo Husa na provázku v 18 hodin a hru Án Uch nabízí provázek v 19 hodin.
0: Bude 9 hodin, máme pondělí 1. června. Laura a všechny děti dneska slaví svůj svátek. Ze studia Rádia Krokodýl hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
5: A Tonda Kala, krásný den přejeme. V Brně včera odstartoval festival Brno Pride Week. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 9. si dáme 90. Myslím tím muzikou 90. Big Mountain. Spiller. A taky Ace of Base. Dnešní počasí bude takzvaně uplakané, tedy s přeháňkami, někde víc, někde míň. Teplota v téhle chvíli nějakých 15-16 stupňů, odpoledne maximálně 22.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 9, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Sportovní a kulturní program v parku u Antroposu včera zahájil festival Brno Pride Week. Letošní ročník má heslo Vždycky je něco, co nás spojuje. Reaguje na současnou situaci queer lidí v Česku i ve světě a zdůrazňuje význam bezpečného prostoru, respektu lidskosti a komunitní soudržnosti.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
5: Dvě pastviny divokých koní u Havraníků v Národním parku Podyjí jsou nyní prázdné. Ochranáři koně přesunuli pro založení nových stád. Koně se na Havraníky ale brzy vrátí. Přestěhují se tam z třetí podyjské pastviny na bývalé Mašovické střelnici.
2: Rádio Krokodýl. Žďársko.
5: Velká Bíteš má nové kulturní centrum. Vzniklo rekonstrukcí bývalého pivovaru. Náklady z části kryté dotací byly 99 milionů korun. Díky nim má město novou knihovnu, kreativní dílny, malý a velký přednáškový, výstavní a koncertní sál. Také informační a mateřské centrum i volné prostory k pronájmu.
7: Češi! Češi! Krokodýl! Krokodýl!
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
5: Čeští hokejisté po pátém místě na mistrovství světa v Curychu a Freiburgu klesli v žebříčku Mezinárodní federace z páté na šestou pozici se ziskem 5070 bodů. Na páté Švédsko ztrácejí 30 bodů. Do čela žebříčku se dostalo Švýcarsko, které na letošní mistrovství světa skončilo na druhém místě.
2: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, dnešní ranní špička je opravdu velmi výživná, víc nám k tomu řekne Lenka.
8: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dálnice D1 z Vyškova do Brna je ucpaná mezi 216. a 207. kilometrem. Ve směru z Prahy do Brna vázne doprava mezi 178. a 182. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Ucpaná je silnice 50 z Bučovic do Brna u Holobic, kde navíc překáží nehoda. A na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona mezi Milonicemi a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Asistance Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Tak co pak dneska dostali tvoje děti k Mezinárodnímu dní dětí?
1: Zatím nic nedostali ani nedostanou, protože včera jsem vyrazila s dcerou na nákup plavek a nakonec jsme utratili tolik peněz, že bohužel i můj syn má smůlu, už nezbylo.
0: To moje dcera před chvíličkou dostala novou ortézu na koleno.
1: Tak blahopřejeme.
0: Krásný dárek. Rádio Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč se sebou blondýnky pokaždé berou do školy pas? No, protože musí přes přechod.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Dneska objednala na program zavináč.krokodýl.cz hit vašeho života Věrka z Břeclavy. Pro koho a co? Ahoj krokodýle, prosím o pískací písničku od Florida Whistle pro všechny děti, co dnes mají svátek, ať mají hezčí den.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: dětí na rádiu Krokodýl.
1: Ano, dneska máme den dětí a v podstatě každý z nás je dítě. Někdo velké, někdo malé dítě. A pro všechny děti tady něco máme. Máme tady kupu dárků. Dárkový balíček od rádia Krokodýl, tak jestli chcete, můžete volat Krokodýla 603 103 103. Kdo pak se nám dovolal? Tady je Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, telefonu Helena.
1: Helenko, dobrý den. Máte děti?
2: Já mám vnoučátka.
1: Už i vnoučátka. Kolik jich máte?
2: Čtyři.
1: Které z nich nejvíc zlobí?
2: Oni jsou všichni mladí.
1: Aha, no to je možná tím, že jste babička, víte?
2: Tak, rozmazluje.
1: No, je mi to naprosto jasné, tak abyste mohla ještě lépe rozmazlovat, tak jste od nás téhle chvíli vyhrála poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup do prodejny Oxibak. K tomu 3 dětské vstupenky do brněnské zoologické zahrady a aby toho nebylo málo, tak máme něco i pro dospělé. Takže 2 vstupy na Bezvafest do Slavkova na příští týden, na 13. června.
2: No úžasný, to bylo mi dětská hroznou radost.
1: A co jim pořídíte vy sama od sebe jako?
2: Asi něco dobrýho upeču a budeme grilovat a oni nejsou nároční.
1: To je hezké. Taky moc pozdravujte a užijte si to. Gratuluju a mějte se pěkně.
2: Děkuju moc.
1: Naschranou.
2: Naschranou.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxibek přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxibek je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxibak.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp. 9. až 11. července Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.

0: nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Co budeme dělat o víkendu?
0: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, airhockey a herní simulátor.
1: Jo, to zní jako skvělá zábava.
0: Jasně.
1: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
2: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl.
11: Vaše nejvěrnější rádio.
10: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 5,5 minuty po 9:30 dospívala Celine Dion a před námi je hádání hitu v jedné sekundě. Co můžete dneska vyhrát, když uhodnete? Mám tady pro vás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Jedná se o vstupenky na ohňostroj, který se bude odpalovat 27. června od 22:30 a na starosti to bude mít Česko. Takže, jak říkám, dvě vstupenky na ozvučenou tribunu. Uvidíte to nejlíp, uslyšíte to taky nejlíp. Takže dobrá kombinace. 603 103 103, to je telefon sem k nám. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Lucka.
2: Dobrý den, Luci. Chodíte na ohňostroje?
3: Ano, chodím.
2: Teď sobotu jste byla?
3: Ne, bohužel ne, v sobotu byl dětský den, takže jsem s dětima na dětských dnech.
2: To chápu. Můžeme hádat?
3: Můžeme.
2: Jdeme na to.
4: 3, 2, 1, go!
3: Get lucky.
2: Jo. Uhodla jste, gratuluju.
3: Děkuji.
2: Koho sebou vezmete na tu ozvučenou tribunu, povídejte.
3: Na co vezmu koho?
2: Na ozvučenou tribunu na ohňostroje, kam jste vyhrála dvě vstupenky.
3: Takže s manželem a s dětima samozřejmě.
2: Jo, jasně, tak se tam nějak snad všichni složíte. Tak jo, je to vaše, gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky.
3: Děkuju, na
2: shledanou. Daft Punka Get Lucky, to je ten dnešní hit v jedné sekundě uhodnutý na první pokus. Písnička z roku 2013. Tak my gratulujeme.

0: Daft Punka Get Lucky, to byl dnešní hit v jedné sekundě z roku 2013. Devadesátky do 10. hodiny na Krokodýlu budou v podání For The Cause. Darling, darling, Billyho Joela. In the middle of the night. A taky dáme Kate Ryan. Dneska slaví děti a také Laura svůj svátek, tak gratulujeme z Krokodýla, hezké dopoledne.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show pro spojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem.
10: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Rádio Krokodýl. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině. 90ky v 9 na Rádiu Krokodýl. Yes. It is not that funny.

0: Ves, Alane, ano, Alane, víc toho pro tebe nemáme, protože bude 10 hodin přesně za minutu. No a to znamená, že jsou taky připravené čerstvé zprávy, které má Míča.
1: Přeji vám pěkné dopoledne. Seniorbus v Brně slaví 10leté výročí. Více už za chvíli.
0: 50 vteřin a bude 10 hodin.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině si dáme kafíčko, úplně espresso macchiato. Budou i Roxetti. A taky nevzdávající se Gump. Protože to nevzdám,
3: a tak to je. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Déšť to taky nevzdává, nad Brnem nám prší a blíží se to přes město Brno, se to dostane zcela určitě. Teplota v centru Brna 16 stupňů, víc než 22 dnes nebude.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné pondělí.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnský dopravní podnik letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Seniorbus. Zájem je velký a někdy se zájemcům ani nedaří objednat, protože Seniorbus je vytížený. S dvěma novými auty už jich bude provozovat 8. U příležitosti 10. výročí spuštění služby to v pátek uvedl generální ředitel Miloš Havránek. Provoz na leteckých linkách z letiště Václava Havla, které byly přerušeny v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě, se postupně obnovuje a situace se stabilizuje. Z ruzinského letiště už lze odletět do Dubaje, Abu Zabí a do Tel Avivu. V červnu by měly být obnoveny linky do Dauha a Sharjah. Kdy bude obnoveno spojení do Amánu, zatím není jasné. Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu 2% hrubého domácího produktu. Má však výhodu v tom, že český premiér Andrej Babiš je jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi evropskými lídry. Český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk dnes vstoupí do sezony na memoriálu Josefa Odložila v Praze. Naposledy závodil loni v září na mistrovství světa v Tokiu, kde skončil 12. Halovou sezonu vynechal kvůli operaci lokte, s nímž měl dlouhodobé problémy.
3: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Společně za nás mrkne na silnice Lenka.
5: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna řidiči popojíždějí v nárazových kolonách mezi 219. a 196. kilometrem. Tady dvojce na příjezdu do Brna z Bratislavy se zdržíte od 3. kilometru. Na silnici 43 na trase z Brna na Svitavy před odbočkou na Lelekovice se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. A na trase ze Svitav na Brno v Lipůvce stojí v levém pruhu odstavené auto, doprava tam zpomaluje. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 10. hodině a dneska samozřejmě myslíme hlavně na děti. Ne, že bychom na ně nemysleli ani jindy, ale dneska obzvlášť, protože slaví svůj svátek. Je 1. června, tedy Mezinárodní den dětí. A víc o tom už během chvilky u nás na Krokodýlu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chemici neumírají, jen přestávají reagovat.

0: Espresso macchiato.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: na Rádiu Krokodýl.
1: A v kalendáři dnes 1. červen, to znamená, že slavíme Mezinárodní den dětí, takže nám děcka zase trošku vyluxují peněženky, ale aby vás to moc nebolelo, od toho máte krokodýla, tak můžete volat právě teď 603 103 103 a vyhrát dárkový balíček Rádia Krokodýl. Vypadá to, že už tam někdo je. Krásné dopoledne, Katka, kdo tam?
2: Hezké dopoledne, tady Zuzka.
1: Zuzko, já vás zdravím, vy jste maminka?
2: Ano, mám dvě děti, holčičku a chlapečka.
1: Vy máte takový hlásek, že jsem si nebyla jistá, jestli nejste sama třeba ještě školou povinná, takže ne.
2: To mě často říkají podle hlasu.
1: Mají pravdu. Tak Zuzko, mě by zajímalo, máte nějakou historku z poslední doby se svým dítkem, ať už veselou, nebo že vás třeba něčím děcka naštvali?
2: No, mám takovou pěknou historku.
1: Tak povídejte.
2: Když právě můj malý syn, 3letý, zkoušel kreslit a nakreslil maminku, tak to mě úplně dojalo jako princeznu a dal mě tam takové srdíčko. Celka mu s tím pomáhala. Tak
1: to je krásný.
2: Potěšilo. To bylo k narozeninám.
1: To máte dobrý, já jsem byla vždycky jenom hlavonožec. Znáte to. To jste na tom mnohem líp, a k tomu vám blahopřeju a my věřím tomu, že ty obrázky se budou stále zlepšovat. No a samozřejmě zdravíme tedy dětičky. No a mám pro vás právě teď poukázku v hodnotě 500 korun na nákup do prodejny Oxibek, taky 3 dětské vstupenky do Zoo Brno a ještě 2 vstupenky na Bezva Fest. Tak to si asi užijou dospěláci, předpokládám.
2: Tak to je krásný.
1: Tak si to krásně užijte, blahopřeju vám a dneska teda krásný den dětí se svými dětmi. Nashledanou.
2: I vám a všem. Děkuji.
1: Nashledanou.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxibek přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxibek je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxibak.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Transport Show Truck & Bus v Brně je po 2 letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Festival vín je tady, 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
9: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
10: Ach jo, to je hrozná práce.
11: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz.
12: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
14: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
15: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Stavíte?
10: Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
16: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: A pokud ještě dnes nevíte, netušíte, kam vyrazit na oběd, krokodýl vybírá brněnský restaurant Havana, který nabízí gulášovou polévku a k tomu třeba holandský řízek se sýrem, vařené brambory a tatarskou omáčku. To vše pouze za stovku, tak přejme z krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: A víme, že o víkendu v Brně začal festival Ignis Brunensis. Nesoutěžní ohňostroj odpálili pyrotechnici na jihu Brna při řece Svratce a byl laděný do italského stylu s podtitulem samozřejmě italským Bella Ciao. Následující týdny se program tradičně přesune na brněnskou přehradu, tam už budou k vidění soutěžní ohňostroje. No a těšit se můžete 27. června a potom 1. a 4. července. Tradiční start je ve 22.30, no a s hudbou exkluzivně tady u nás na Rádiu Krokodýl, tak si nás nalaďte, nenechte si to ujít.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají Den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
2: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
3: Za 105, děcka za 50 a celý den u vody.
4: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
3: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
4: Prostě koupaliště slavkov.cz.
3: Koupaliště slavkov.cz.
5: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
6: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
7: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi e na konci.
8: Fandové basketbalu zveme vás na playoff Maxa NBL, kde budeme hrát zápas.

0: přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Krokodýl.
2: Stony. Loka.

0: získáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit, souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířem.
1: Jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Tohle je Poetika a vy ladíte krokodýle. Krátce před 11. máme další čerstvé zprávy a Míša se mnou ve studiu. Vítej, ahoj.
1: Ahoj, Katko.
0: Co se dozvíme?
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Nemocnice Milosrdných bratří otevřela nový rodinný pokoj. Více už ve zprávách.
2: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kája a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině se těšte bude Bruno Mars a Rose. Taky Michael Jackson. A mám pro vás kapelu Jelen.
9: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud.
0: Přesně za minutu bude 11.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
11: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To, co máme venku, nám dnes bohužel vydrží, bude zataženo, krátce se může oblačnost protrhávat a bude pršet. Ojediněle čekejte i bouřky. Teploty mezi 18 až 22 stupni.
12: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nemocnice Milosrdných bratří nově nabízí maminkám po porodu možnost využít rodinný pokoj na oddělení 6 nedělí. Ten má poskytnout více soukromí a pohodlí i prostor pro společné první dny s miminkem v klidnějším rodinném režimu. Pracovníci agentury pro sociální začleňování zahájili dnes v 9 hodin jednodenní stávku za veřejnou službu a proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Stávku podporují odboráři z úřadu vlády, Ministerstva životního prostředí, Národního muzea či Svazu média. Ve 12 hodin začnou na 2 hodiny stávkovat poskytovatelé adiktologických služeb. V polské metropoli Varšavě od dneška začíná platit zákaz v noci prodávat alkoholické nápoje v obchodech, kioscích a na čerpacích stanicích. Alkohol nebude možné koupit mezi 22. a 6. hodinou raní. Barů a hospod se zákaz netýká. Senzační tažení beach volejbalistů Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka z kvalifikace turnaje v Ostravě zastavili až ve finále Švédové Oman s Helvigem, kteří zvítězili 21-19, 21-14 a v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích získali třetí titul v řadě.
13: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné dopoledne přejeme z Krokodýla taky všem řidičům. Aktuální informace o tom, jak to na silnicích vypadá, pro nás má Lenka.
14: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 43 na trase Brno-Svitavy mezi odbočkou na Kuřimalý Půvkou odklízí hasiči strom z vozovky, projíždí se kyvadlově a dlouhé kolony jsou v obou směrech. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna řidiči popojíždějí v narazových kolonách mezi 215. a 196. kilometrem, navíc na 208. kilometru se stala nehoda. Ucpaná je i stará silnice 430 před omezením u Rolenky. Z Global Assistance Lenka.
15: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: byla 11. a krásné pondělní dopoledne. Přeje z krokodýla Katka Horáková. No a před námi soutěž s krokodýlem cestovatelem. Vyhrát budete moci poukaz na pizzu a ptát se budu na jedno jihomoravské město s krásným historickým centrem. Tak buďte s námi, hezký den vám všem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde trenér hostů o přestávce za hráči do šatny a říká: nechci být pověrčivej, ale za stavu 13-0 to na výhru moc nevypadá.

0: Cestovatel.
1: Na Krokodýlovi 11 hodin 20 minut vaše šance vyhrát a tentokrát pro vás mám voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika pětkrát v Brně. No a vy můžete samozřejmě volat studio 603 103 103 a vyhrát tenhle poukaz, když odhalíte město, na které se dneska ptám. Tak tedy dnešním tipem je město tady u nás na Jižní Moravě, kde Krokodýl vysílá na vlně 96,2 FM. V tomto městě s krásným historickým centrem můžete navštívit premonstrátský klášter s galerií a muzeem, taky rotundu svaté Kateřiny nebo městské hradby, nová věž, prašná brána, psí věž, vlkova věž nebo střelniční věž. No a okurky z tohoto města asi zná úplně každý. Tak jestli tušíte, na co se ptám, tak můžete volat v studio. Doufám, že se dovoláte 603 103 103 jako první, protože poukázka bude vaše. Tak někoho už tam máme. Krásné dopoledne, Krokodýl Katka.
2: Ahoj, tady Evča.
1: Evčo, já tě zdravím, jaký máš pondělí?
2: Jo, no, teďka dobrý.
1: Teďka dobrý, ale kolik ti je, ty chodíš do školy nebo do práce?
2: A teďka mám volno odpoledne, do práce, uklízet do školy.
1: Do práce a do školy, jo, tak to jsi jako mladá, viď, hodně, ještě do školy.
2: No, já tam jenom dělám uklízečku.
1: Tak prosím tě, točíš, na jaké město se ptám?
2: Znojmo.
1: Znojmo, ty jsi to vypálila, okurky asi známe, že?
2: Jo, jo, známe, ještě tady mám poradkyni mámu.
1: A máte s mámou rádi pizzu?
2: Jo, jo, máme, a i bratr to má rád, takže ježiš, to nechám bratrovi.
1: No tak to si krásně užije. Tak jo, tak ti moc blahopřeju, ať máš krásný den, zůstaň mi na telefonu. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show pro spojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
7: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
9: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: na rádiu Krokodýl.
1: Ano, dneska slavíme Mezinárodní den dětí a Krokodýl samozřejmě rozdává dárečky a vy můžete hned teď volat studio 603 103 103 a vyhrát dárkový balíček Rádia Krokodýl. A můžu vám zatím prozradit, že obsahuje poukázku v hodnotě 500 korun na nákup do

0: Přesně tak.
1: A máš nějakou historku s nima, zážitek z poslední doby, něco, co tě buď naštvalo, nebo tě hodně pobavilo?
0: Jo, pobavila mě historka z hospody, kdy jsme seděli ve městě Polička v restauraci a byli tam páni u piva, kteří nějakým způsobem si nebyli vědomi asi toho, že tam sedí i malí děti, takže používali takový docela nevybíraný slovník.
1: Ano.
0: A když se na nich tatínek špatně podíval, tak ten nejmenší pětiletý se otočil a řekl, hoči klid, já to stejně ignoruji.
1: Já musím říct, že slovno ignorovat je i u nás doma dost oblíbený. A zareagoval naprosto perfektně, tak za to se určitě vyplatí nějaký ten dáreček od krokodýla, tak budete mít pro celou rodinu, tak doufám, že si to hezky užijete.
0: Tak děkujeme.
1: Tak blahopřeju, zůstaň mi na telefonu a měj se hezky. Ahoj.
0: Zatím ahoj.
2: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
3: Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak přátelé, telefony do ruky a pomalu a jistě můžete volat 603 103 103 Studio Krokodýla, protože pro vás mám 103 700 korun. No a nejrychlejší z vás samozřejmě může vyhrát, takže přátelé, uvolňuji linku právě v této chvíli. Je vám k dispozici, no a soutěžíme o pěkný ranec peněz. Tak krokodýlí zvuk připraven pro koho z vás? Jsem zvědavá, kdo se nám dovolá, kdo bude tipovat. Tak někdo už tam visí. Hezké dopoledne, Katka, kdo tam?
2: No, hezké dopoledne, Milan.
1: Milane, zdravím vás. Jaký máte pondělí?
2: Zatím fajn,
1: tak uvidíme. Teď by bylo hodně bohatý, kdyby to padlo. Co byste s tím udělal, takový ranec peněz?
2: No, nějaká dovolená.
1: Dovolená na léto, to by se hodilo. Tak držím pěsti, Milane, poslouchejte dobře, tohle je náš zvuk. A ptám se na váš tip.
2: No, já bych zkusil loupání kukuřice.
1: Loupání kukuřice?
2: Klas přímo.
1: Ano, chápu.
2: Loupání těch semínek.
1: Ano. A jdeme se ptát arbitra, co na to říká. Tak Milane, je mě to líto, ani loupání kukuřice. Tak zase někdy příště, mějte se krásně.
2: Mějte se taky krásně.
1: Naschledanou, hezký den.
2: Naschledanou.
1: No a pro vás ostatní samozřejmě šance vyhrát v příštím soutěžním kole, tak buďte s krokodýlem. Krokodýlí zvuky, prachy do tvé ruky.

0: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
1: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
2: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
1: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
3: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
4: Ano, slyšíte správně.
3: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
4: Žádné dlouhé čekání.
3: Profesionální montáž a rychlá realizace.
4: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
3: nebo telefon 724 100 122.
4: Klimatizace Břeclav.
3: Řešení proti letnímu horku.
5: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Majitelé psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, AM Oscar a další program. Vše na www.bílovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Freddy Kirken 1 plus 1, tak to bychom, Míšo, zvládli, ne, tyhle počty?
1: Jo, tak to ještě ne, to je dobrý.
0: První třída, to by nám šlo. Tak jo, a máme
1: i ta třetí
0: zprávy.
1: Ještě, i ta třetí, hele, já teda jo.
0: Já si myslím, že bych to možná i do devítky tak jako částečně dala.
1: Ty jo, jako fakt,
0: už
1: jo.
0: Už mám zkušenosti z těch dětí, víš, tak to tak jako tě posune.
1: Tak, fajn,
0: teda. Zprávách.
1: Každopádně, Urbis 2026, 3 dny inovací, které mění fungování měst a obcí. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 12. Miley Cyrus. Taky zazní Pomáda. A těšte se na kapelu Miraj. Přesně za půl minuty bude 12.
3: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Po celý dnešní den má být většinou zataženo, krátce se může oblačnost protrhávat a má pršet, takže deštníky raději stále sebou a ojedinělé očekáváme i bouřky. Teploty maximálně kolem 22.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnské výstaviště se na 3 dny stane hlavním místem setkání českých i zahraničních měst, obcí, regionů, expertů, firem a inovátorů. Veletrh a konference Urbis 2026 nabídne od 2. do 4. června unikátní koncentraci praktických řešení, inspirace a konkrétních nástrojů, které mohou samosprávy okamžitě využít ve své každodenní praxi. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci revize Česka dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by Česká republika byla blíže rozhodování v EU. Dodal také, že úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii. Ruská vláda poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázala vývoz leteckého paliva, a to až do konce listopadu. Půlroční opatření má podle vlády zajistit stabilitu na vnitřním trhu. Mistrovství světa v hokeji je u konce. Včera odpoledne završili Norové svůj snový turnaj. Po výhře nad Kanadou 3-2 po prodloužení slaví bronz. Historicky vůbec první medaili z mistrovství světa. Večer se rozhodlo o vítězi. Napínavé finále 1-0 po prodloužení. Nakonec ovládli Finové. Švýcaři po třetí za sebou končí druzí.
2: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne, milí šoféři, při Krokodýlno máme pro vás nejrychlejší dopravní informace. Pozor, v Brně v Osové ulici na křižovatce s ulicí U Pošty, tam se střeslo osobní auto s nákladňákem, počítejte s omezením. Dále na příjezdu do Brna z Pohořelic u nájezdu na D1 bouralo nákladní auto. A na Blaninsku v Letovicích v Pražské ulici došlo ke střetu nákladního auta s autobusem, provoz je tam částečně omezen. Tak s tím počítejte, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

3 minuty po 12. Krásné pondělní poledne přeje z krokodýla Katka Horáková. Dobrou chuť, pokud právě obědváte. No a buďte s námi dál, máme další hity.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlubí se paní Novotná. Ten můj Pepa, to je zuřivej milenec. No, když má konečně plnit aspoň jednou za měsíc manželské povinnosti, tak mu to nejde a on zuří.
3: This car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: jak roku dílo Miley Cyrus, jsme k roku dílo, jsme vaše rádio. Jak se máte po víkendu? Doufám, že dobře. Dneska tam máme takové krásné ochlazení, trošku nám tam je prší.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Dneska máme den dětí, no a tak jsme se těch prcků zeptali taky, proč chodí děti do školy?
2: Aby jsme uměli psát, anebo aby jsme uměli číst.
3: Aby jsme uměli písmenka.
4: Já umím číst a psát a taky, aby jsme se tam učili.
5: Protože nejsme chytrý ze školky a musíme chodit do školy.
6: Musíme chodit do školy, aby jsme se naučili číst, psát, počítat.
7: Do školy chodíme, aby jsme byli chytří, aby jsme se všechno naučili.
8: Do školy chodíme proto, aby jsme se naučili nové věci.
0: Proč chodí děti do školy? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Židenicích. Dětem přejeme krásný den dětí.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
9: Kilian Gang Camp opět míří do jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
10: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
11: Stavíte? Stavte se. Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
12: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
13: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Moderní internet www.starnet.cz.

0: Benditon. Stavebniny Big Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

My víme, co vás čeká. Dneska ještě chvilku nějaký ten déšť, trošku se schladíme. No a teď se jdeme podívat na omezování mobilu ve školách, které pomáhá vašim dětem.

0: Vzpomínali furt do všechny dobré věci. Krokodýl a Den dětí.
1: Den dětí na rádiu Krokodýl.
0: A volejte studio, ať už jste děti nebo rodiče. 6300303 soutěžíme o pořádně nadupaný dárkový balíček pro děti a jejich rodiče. Obsahuje poukázku v hodnotě 500 korun na nákup do prodejny Oxibek, 3 dětské vstupenky do Zoo Brno a 2 vstupy na Bezva Fest ve Slavkově u Brna 13. června. 603 103 103, telefonní linka je volná. Balíček cen pro vás. Rádio Krokodýl, kdo tam? Halo?
2: Franta, ahoj.
0: Franto, odkud voláš?
2: Volám kousíček od Vyškova.
0: Tak zdravíme na Vyškovsko. Kolik máš děti? Jak už jsou velké? Povídej.
2: Tak mám 2 malé děti a jednu starší dceru.
0: Vzpomeneš si nějaký nejšilenější zážitek, který jsi s nimi zažil? Co se jako podařilo nebo nepodařilo? Hm?
2: Tak nejšilenější asi úplně nejsou publikovaný. Syn úplně neodhadl, kdo je černoch, takže to asi úplně není to. Myslel si, že to je něco jiného.
0: Jasně, tak něco a veselějšího.
2: Asi nejlepší zážitky jsou z fotbalu, kdy jako obě děti hrají fotbal, jak syn, tak dcera, tak tam jsou jako nadšený, že jim to jde a těšil se teďka na to mistrovství. Jeden fandí Barceloně, nebo dcera fandí Barceloně, syn fandí Realu Madrid, tak obzvlášť jsou tyhle zápasy, tak sledovat ty malí děti, jak tomu fandí, je celku sranda.
0: No a budete fandit dokonce i s balíčkem dárků, užijete si zážitky s krokodýlem. Mí se pěkně, ahoj, vydrž.
2: Díky, ahoj.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxibek přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxibek je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxibak.cz.
1: Radio Krokodýl.
4: Transport show Truck and Bus v Brně je po 2 letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají Den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
8: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
9: Za 105, děcka za 50 a celý den u vody.
10: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
9: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super 2 bary.
10: Prostě koupaliště Slavkov.cz.
9: Koupaliště Slavkov.cz.
11: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s 2 e na konci.
12: Festival vín je tady, 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
13: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
14: Fandové basketbalu zveme vás na playoff Maxa NBL, kde budeme hrát zápas o třetí místo. Soupeřem bude BK Opava. Přijďte nás povzbudit do Stares Arény Vodova v pondělí 1. června od 18 hodin. Vstupenky v síti Ticket Portal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
15: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Mandraže na dlani, 13. hodina, Míša Kupská. Víme, co se děje, do deště čerstvé zprávy.
1: Ano, a pěkné odpoledne. V Brně startuje dětský Best Fest. Podrobnosti už za chvíli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 13. hodině Enrique Iglesias. John Jett bude taky Tereza Mašková. Už za malou chvíli je tady 13. hodina.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
7: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska zataženo, deštivo na jižní Moravě, teploty kolem 17 stupňů. Zítra čekejte polojasno plus 23.
8: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné pondělí.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Tento pátek ožije areál Salesiánského střediska mládeže v Brně Žabovřeskách velkou sousedskou a komunitní událostí. Od 14.30 do 18 hodin zde proběhne další ročník tradičního festivalu Best Fest. Akce, která je otevřená široké veřejnosti, nese podtitul Z toho vyrostu a ukáže plody celoroční práce dětí a mladých lidí z místních volnočasových kroužků. Nejvyšší soud zamítl dovolání muže, jenž se s bývalou partnerkou soudil o 78 tisíc korun výživného. Tvrdí, že na společnou dceru platil o 2 roky déle, než musel, protože mu matka neřekla, že zletilá dcera už nestuduje. Nejvyšší soud ve shodě s jihočeskými soudy dospěl k závěru, že otec měl žalovat dceru, nikoliv její matku. Maďarský premiér Péter Maďar po dnešním setkání s prezidentem Tamášem Šujokem prohlásil, že vláda okamžitě zahájí právní kroky nezbytné k výměně prezidenta. Vládní strana TISA disponuje v parlamentu ústavní většinou. Maďar označuje Šujoka, který je ve funkci od roku 2024, za loutku předchozího premiéra Viktora Orbána. Čeští bookmakeri přijali na letošní mistrovství světa v hokeji sázky za více než 2,3 miliardy korun. Je to o zhruba 500 milionů korun méně než loni. Nižší zájem byl způsoben koncem českého týmu už ve čtvrtfinále. Šampionát zastínili dřívější zimní olympijské hry, na kterých hrála řada hvězd ze zámoří.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Mějte pozor, za Brnem spousta dopravních nehod. Na Vyškovsku v Rousinově ve Skálově ulici blokuje provoz dopravní nehoda. Havarované osobní auto za Holubicemi směrem do Brna. Komplikace na Brněnsku mezi Domašovem a Říčany se srazilo osobní auto s dodávkou. A komplikace i ve Znojmě v Sokolské ulici bourala 2 osobní auta. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Návštěvník italské restaurace chválí jídlo. Jedl jsem to v Itálii a tady je to chutnější. To bude tím, že oni používají domácí suroviny, ale my je dovážíme z Itálie.

0: John Jett na krokodilo, tak jsme prožili první bouřky tady letošní na Jižní Moravě, ještě někde zažíváme, tak jsme se vás zeptali, bojíte se bouřek?
1: Nebojím, já si právě užívám.
2: Ne, mám rád bouřky naopak.
3: Bouřky se nebojím, ale že bych je měla ráda, to se asi říct nedá.
4: Nebojím se, když jsem byla v lese, tak to jsem se bála, ale když jsou doma, tak si zavřu okno.
0: Doufám, že se nebojíte bouře, krokodiláci. První letošní bouřky tady na jihu Moravy, krokodiláci, víme, co se děje. Zítra už polojasno, teploty příjemné kolem 23 stupňů.
5: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
6: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Co budeme dělat o víkendu?
11: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, air hockey a herní simulátor.
10: Jo, to zní jako skvělá zábava.
11: Jasně.
10: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
12: Stavíte? Stavte se. Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
13: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
14: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
13: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
18: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
19: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
10: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postaví.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Manekén s vojamo s kompaněros a taky Den dětí.
1: Den dětí na rádiu Krokodýl.
0: Je to tak, dneska máme Den dětí a tak pro vás máme dárky. Můžete volat, ať už jste rodiče nebo děti, volejte 603 103 103. Mám tady luxusní dárkový balíček Rádia Krokodýl, obsahuje poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup do prodejny Oxibek. 3 dětské vstupenky do Zoo Brno a 2 vstupenky na Bezva Fest ve Slavkově u Brna 13. června. 603 103 103 Krokodýl, kdo tam odkud? Halo.
2: Ilona, ahoj.
0: Ahoj, Ilčo, odkud nám voláš?
2: Čebína.
0: Zdravíme do Čebína. Tak povídej, kolik máš dětí? Huh?
2: Dva kousky, 11, 9.
0: Pojď nám říct taky nějaký, co jsi nejšilenější s nimi zažila, nebo na co ráda vzpomínáš?
2: Jejda, to jsi mě teda zaskočil, pořád se něco děje.
0: Něco, co ti vyvedly třeba ty děťátka, co?
2: Teď mě naskočila dobrá událost, o víkendu mladej vyhrál medaile, takže sportovní úspěchy, je to dobrý.
0: No tak jo, k tomu si užijete zábavu, zadarmo s Krokodýlem, vydrž na telefonu, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Zdravíme do Čebína.
1: Den dětí na rádiu Krokodýl.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxibek přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxibek je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxibak.cz.
1: Rádio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
9: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
10: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
9: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
11: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
12: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
13: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčastější.

0: Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Mějte krokodýla v kase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Karel Gott a Charlotte Gottová. No a teď už čerstvé zprávy. Míša Kupská dorazila. O čem budou zprávy? Povídej.
1: Hezké pondělí. V Brně vyjedou parní vlaky i staré tramvaje. Více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí Městské divadlo Brno v 19 hodin. Komedii Sluha dvou pánů uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Improvozovna nabízí divadlo Reduta v 19 hodin a balet Sněhurka a sedm trpaslíků uvádí Janáčkovo divadlo v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 14. hodině z Krokodýla Verona, Hey Boy. Michael Jackson. Teddy Swims. Přibližuje se 14. hodina, Krokodýláci.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
6: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska jsme se trošku schladili, deštivo bylo, teploty kolem 18 stupňů, zítra plus 23, polojasno.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Parní vlak, koňská tramvaj a další historické dopravní prostředky vyjedou v Brně v sobotu 13. června při akci Dopravní nostalgie. Do brněnských ulic se vydají historické vozy dopravního podniku i technického muzea. Na trať vyjedou historická vozidla Českých drah či Zbíšovského muzea průmyslových železnic.
2: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Do otevřených budov historicky prvního festivalu Open House v Boskovicích zavítalo v průběhu soboty téměř 2300 návštěvníků. Organizátoři tak veřejnosti otevřeli celkem 22 lokací, z nichž nejvíce lidí zavítalo na radniční věž, do protiatomového krytu a velký úspěch měl i Panský dvůr či Muzeum zemědělských strojů. Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala po 25 letech na funkci. Ministerstvu spravedlnosti dnes doručila rezignační dopis. Důvodem rezignace je podle Lastovecké ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0, navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži.
8: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme s Jakubem do terénu, jak to jezdí?
9: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Osové ulici u křižovatky s ulicí u Pošty dejte pozor na nehodu osobního vozidla s nákladním. Provoz zůstává omezený částečně. Na příjezdu do Brna z Pohořelic u nájezdu na D1 policisté došetřují nehodu nákladňáku. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov na 212. kilometru zasahují záchranné složky. U dopravní nehody zdržíte se v narůstající koloně. V protisměru tedy z Vyškova na Brno místy vázne doprava mezi 222. a 196. kilometrem. A na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se táhnou kolony kamionů od 15. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Kup Tilšar.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Turisté potkají Baču s vozem. Bačo, kolik je to do Lomnice? O, asi tak 5 kilometrů. Můžete nás svést? Jasně, nasedněte si. Po 3 hodinách. Prosím vás, kolik je to ještě do Lomnice? No, teď tak 20 kilometrů. Cože? Jste říkal 5? No, já odtamtud jedu.

0: Michael Jackson Krokodýl. No a teď Den dětí.
1: Den dětí na rádiu Krokodýl.
0: Jasně, že jo, děti mají dneska svátek, tak doufám, že to s nimi pořádně oslavíte stejně jako Krokodýl. Volejte, ať už jste děti nebo rodiče. 603 103 103 soutěžíme o balíček cen, který obsahuje poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup do prodejny Oxybank, 3 dětské vstupenky do Zoo Brno a 2 vstupy na Bezva Fest ve Slavkově 13. června. 603 103 103 Krokodýl, kdo tam a odkud? Haló?
2: Já vás zdravím, Klára u telefonu.
0: Klárko, kam pak zdravíme?
2: Zdravíme na Svitavy.
0: Zdravíme Svitavy. Tak, kolik máme dětí a kolik mají?
2: Je 3 roky.
0: Takže 3 lety a dítko?
2: Máme jedno 3 leté, jedno 5 leté a jedno 8 leté. Takže...
0: No, to je hezký, no tak... Tak zdravíme Svitavy, balíček jde na úrodnou půdy, oslavte to pěkně s dětma potom. Jo?
2: To si myslím, moc děkujeme.
0: Vydržet, zdravíme Svitavy.
1: Den dětí na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Festival vín je tady, 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte.

0: Stavebniny Big Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: na rádiu Krokodýl.
1: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Radio Krokodýl.
2: Kilian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
3: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
5: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
6: Za 105, děcka za 50 a celý den u vody.
7: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
6: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
7: Prostě koupalištěslavkov.cz.
6: Koupalištěslavkov.cz.
8: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.

0: nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás. Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: krokodýl. Patnáctá hodina, třetí odpolední, postupně nám ustává déšť. Čerstvé zprávy přináší Petra. Míša, o čem budou, čověče?
1: Pěkný den. Masažerové rostliny polikají na výstavě v Brně drobný hmyz, i o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. hodině Jennifer Lopez. Dáme si Spin Doctors. Superstar 2009. 15 hodin.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počas.
0: Zítra už čekáme polojasno, teploty budou příjemné kolem 23 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně láká návštěvníky na výstavu masožravých rostlin. Potrvá do 7. června. Expozice nabízí pohled na pestrou škálu rostlinných predátorů. Lidé mají možnost si některé z nich zakoupit a získat cenné pěstitelské rady.
2: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Dopravu na frekventovaném tahu mezi Brnem a Svitavami dnes dopoledne zkomplikoval spadlý strom. Na silnici 43 mezi Kuřimí a Lipůvkou zasáhl projíždějící auto. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Po 4 týdnech kontrolní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila policie téměř 86 tisíc produktů a 155 kg kratomu. U více než 1000 produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje či likvidace. Podle Národní protidrogové centrály je ze zajištěných látek 22 nových, které souvisí se závažnými intoxikacemi nedospělých uživatelů z poslední doby. Čeští hokejisté po 5. místě na mistrovství světa ve Švýcarsku klesli v žebříčku Mezinárodní federace z 5. na 6. pozici se ziskem 5070 bodů. Na 5. Švédsko ztrácejí 30 bodů. Do čela žebříčku se dostalo Švýcarsko, které na letošním mistrovství světa skončilo na 2. místě.
3: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
4: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Vinohradské ulici u nájezdu na Kaštanovou došlo ke srážce osobního vozidla s motorkářem. Na silnici 50 z Brna na Uherské Hradiště před Slavkovem překáží dopravní nehoda. Kolo nemá přes 2. Proti směru se stojíte pár minut. Přes malé fronty hlásí řidiči z D1 mezi Vyškovem a Brnem, konkrétně v úseku od Rousínova po exit z 96 a kamiony stále zpomalují v pravém pruhu na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2 od 15. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Jakub Tilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nastávající maminka na prohlídce u gynekologa dostane na bříško razítko. Zvědavý otec si jej chce přečíst, ale písmenka jsou malá, tak si vezme lupu a čte. Až bude toto razítko čitelné bez lupy, spěchejte do porodnice.

Krokodýl, Jennifer Lopez a David Guetta, Save Me Tonight.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodil Spin Doctors, krásné odpoledne, hezký dětský den všem a hlavně těm zlatíčkám našim. Jo, máme Mezinárodní den dětí, je to zase tady, pomaličko končí škola, začíná červen, je prvního a na Krokodýlu to slavíme celý den, takže pro děti, ale vlastně i pro rodiče máme kupu dárku, takže můžete volat Krokodýla 603 103 103 a vyhrát další dárkový balíček, někdo už tam je na telefonu, dobré odpoledne, tady Petr.
1: Dobré odpoledne, tady Jarda.
0: Jarda, rodič nebo dítě?
1: Rodič.
0: Kolika dětí, Jardo? Tady Petr.
1: Mám tři děti.
0: Tři děti?
1: Šest a půl, čtyři a půl a dva a půl.
0: Výborně, tak to je docela po sobě nasykáno. Taky máme 3, 9, 11, 14. Které z těch dětí, máte samý kluky, nebo je tam nějaký mix, Jardo, u vás?
1: Ne, mám dva kluci jsou nejstarší a pak máme nejmladší princeznu.
0: Dobře, my máme tři kluky, takže u nás je to jasný. Tam není potřeba nic moc růžového. Kdo vám dělá největší radost těch dětí? Jde to říct vůbec?
1: To určitě nejde říct. To musíte vědět jako rodič, že to jsou, všechny dělají radost stejně. Každý jinak, ale každý nějakou.
0: Princezna, jak se jmenuje?
1: Barunka.
0: Barunka, tak... Pošleme dětem nějakou pěknou písničku, tatínku?
1: Můžeme, třeba...
0: Dejme pozdrav, protože teď se ty písničky vlastně generují automaticky, na přání to bude večer po 19. Ale co byste těm dětem takhle k tomu svátku chtěl takhle za rádio, za sebe říct a vzkázat, táto Jardo?
1: Tak já bych jim chtěl popřát, ať mají úspěšný rok, protože nás čeká... nejstaršího nástup do školy v září, nejmladší nástup do školky, tak ať se jim ty změny jenom líbí.
0: To bude ta Barunka, předpokládám.
1: Ano, přesně tak.
0: Barunko, princezno, zdraví tě i krokodýl, ať se vám děcka strašně daří, ať jste spokojené, úžasné, dobře naladěné s tátou, s mámou, ať děláte cokoliv a ať i s dětma ve škole vám to jde úplně samo. Tatínku, hodně síly, energie, na tři děti je to vždycky potřeba. Mějte se, užívejte si to. Naschledanou.
2: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Je dobré mít se s kým probouzet.
15: To nejlepší po ránu.
14: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Nejenom do auta na cestu z práce Lara Fabian, I Will Love Again z rádia Krokodýl. Do dětského odpoledne na vlně Krokodýla, kde chceme těšit děti i rodiče. 15 hodin 33 minuty krokodýláci, pokud máte po práci, už jste blízko dětí, tak si to užijte, tady máte Bad Dreams, hezký den.

0: Klasika z hřišného tance 15.40 a co, jak jste na to? Máte ještě benzín? Naftu? Doufám, že ano, pokud ne, tak nechcete-li zaplatit hříšné peníze, tak s krokodýlem víme, kde to vyjde nejlépe, jak s benzínem, tak s dýzlem nebo naftou. Aktuálně dneska Natural 95 za 40 korun 50 haléřů litr a právě tolik vás to bude stát na Tank Ono ve Slatině. U nafty jsme vlastně na stejné značce, stejné čerpací stanici, takže opět Tank Ono, Slatina anebo Popovice u Rajhradu, nafta 36,90, benzín 40,50. Tak lehkou nohu na plynu a jedeme s úsměvem s krokodýlem.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl.
2: Co budeme dělat o víkendu?
3: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela. Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, airhockey a herní simulátor.
2: Jo, to zní jako skvělá.

0: Jasně.
1: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
2: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
3: Ano, slyšíte správně.
2: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
3: Žádné dlouhé čekání.
2: Profesionální montáž a rychlá realizace.
3: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
2: nebo telefon 724 100 122.
3: Klimatizace Břeclav.
2: Řešení proti letnímu horku.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3-hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4-hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Dobré odpoledne, dobrý start měsíce června, hlavně krásný dětský den všem a zvlášť dětem. Každou hodinu mimochodem můžete tady u nás na Krokodýlu vyhrávat dárkový balíček ke dni dětí, vstupy do Zoo Brno, na Bezva Fest, taky poukaz na Oxibek. A teď zprávy s Míšou.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Školačka se trápila v brněnském parku. Podrobnosti ve zprávách.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 16. a právě odbyla. Připraveni jsou Depešáci. A budou nejenom do Tvarožné, protože tam máme našeho věrného fandu Petra. Pustíme si Ega a bude věčnost.
9: Už vím, ako chutí věčnost.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No, to se nám tam docela ochladilo, krokodýláci. Třeba proti pátku touto dobou je tam o 10 stupňů. Dokonce možná i více než 10 stupňů méně. V Brně 17,5, když dobře v Šepkovicích necelých 17 stupňů a ve Žďáře Rosnička Péťa monitoruje 15 stupňů na teploměru. Úterý má být zase oblačné, zatažené, občas nějaká přeháňka a odpolední maxima budou na Moravě 24, na Vysočině 22 stupňů Celsia.
10: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké pondělní odpoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 14-letá školačka se z kraje víkendu zhroutila v Denisových sadech v Brně. Ukázalo se, že vykouřila pochybnou cigaretu od neznámých mužů. Poblíž utrápené teenagerky postávali dva lidé. Pomoc ale nepřivolali. Žena dokonce uvedla, že si kvůli školačce nebude vybíjet baterku v telefonu. Událost nyní vyšetřuje policie České republiky. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na jihomoravských silnicích 4 lidé, o jednoho více než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 19 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie.
7: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Lidé v Boskovicích na Blanensku mohou počínaje dneškem navrhovat menší projekty do participativního rozpočtu. Na uskutečnění vítězného návrhu na zvelebení města bude 500 tisíc korun, stejně jako loni. Město o tom informovalo na svém webu. Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2-1. Do konečné 26-člené nominace na šampionát se nedostali útočník Kabongo a záložníci Buchaslav Drou.
11: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pondělní dopravní špička, problémy známe s Jakubem na Krokodýlu a pozor u Uchozy, protože tam je auto na střeše a budou tam problémy skutečně velký.
12: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Brně na Mendlově náměstí u křižovatky s Pekařskou ulicí zasahují záchranné složky, provoz je tam blokovaný a tvoří se kolony. Ucpaná je také cesta od Poříčí v obou směrech kolem Dornichu po Černovice. Na příjezdu do Brna před hřbitovem v Líšni směrem od Ochozy bouralo 8 osobní auto skončilo převrácené na střeše během odklízecích prací, čekejte omezení. A na cestě z Brna do Svitav na příjezdu do Lipůvky bourala dvě osobní auta. Připravte se tam na zdržení. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kutilšar.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezké pondělí všem s krokodýlem a zvláště dětem. Teď pozdravíme na Vídeňskou, kde už jede Sebík Reitermann s kytary s babičkou. Prý dostal 2 jedničky, to je krásná práce. Gratulace Sebi, takže pro tebe i pro babičku Janičku. Na cestu další písnička, o tebe dneska nemám strach. Každopádně v Anticu máme strach, že Žanku? Zdaric?
1: Zdar, jak jsi měla skrok sníkalo, hostci. Gomete, co to znamená mít fedrý?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nastávající maminka na prohlídce u gynekologa dostane na bříško razítko. Zvědavý otec si jej chce přečíst, ale písmenka jsou malá, tak si vezme lupu a čte. Až bude toto razítko čitelné bez lupy, spěchejte do porodnice.

0: Krokodýl, stále hit Jennifer Page Crush a pozor, máme situaci, která bude asi velmi vážná, protože se dotýká teď celého Mendlova náměstí v Brně.
1: Rádio Krokodýl, mimořádná zpráva.
0: Značná omezení vládnou právě teď v Mendlově náměstí a jeho blízkém okolí. Tak by se to dalo stručně shrnout. Policie evakuovala gymnázium kvůli nahlášenému podezřelému předmětu. Na místo teď míří policejní pyrotechnik. V okolí Mendlova náměstí probíhají velká bezpečnostní opatření. Strážníci odklánějí dopravu. Řidiči i cestující musí počítat s komplikacemi. Situaci sledujeme, zjišťujeme. Další podrobnosti o těch vás budeme na Krokodýlu informovat.
1: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift. Opel.

0: Krokodýl Stone, Anybody Seen My Baby. Mimořádná situace momentálně na Mendlově náměstí od 14:30, kdy policie obdržela oznámení o podezřelém předmětu u Mendlova gymnázia, proto je v podstatě Mendlovo náměstí uzavřené. Pozor, omezený provoz i pro MHD.
1: Na rádiu Krokodýl.
0: Mendlák oběma směry neprůjezdný kvůli policejní uzávěře. Počítejte s tím trpělivost. Mimochodem muselo být celé gymnázium, včetně žáků i personálu, to je přes 400 osob evakuováno. No, pojďme na Hantec, protože tam máme něco, co se k tomu možná docela hodí. Žánku, zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa z krok sníkalo hosti. Gomete, co to znamená mít fedrý?
0: Jasně, když se evakuje takový obrovský náměstí, jako je Mendlák, tak člověk má obavu, co se vlastně děje. Je tam nějaký podezřelý předmět. Zamířil tam i pyrotechnik policejní, šetří se to, dozvíme se to. Mít fedrý ve štatlu jsme se dověděli tak nějak napůl.
3: Tak to bude určitě nějaká pohlavní nemoc.
4: Já bych řekl, že to by mohlo mít nějaké postižení nebo něco takového. Něco společného s psychikou. Nebo... Mně to trošku připomíná, když se řekne mít větry, takže já...
5: Mít strach?
6: Podle mýho to je strach z hemoroidů.
0: Tak z hemoroidů ne, to je prostě mít strach, takže slečna to řekla v podstatě asi nejlépe a nesprávně, že Žany?
2: Mít fedry znamená mít strach. Tak dneska nemějte žádný fedry a mějte betelný den.
0: Až na ten Mendlák, ale to sledujeme a včas se dozvíte.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Za stopáďo, děcka za 50 a celý den u vody.
14: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
13: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
14: Prostě koupaliště slavkov.cz.
13: Koupaliště slavkov.cz.
15: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
17: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Dyton.
5: Stavebniny Big Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
18: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Je dobré mít dobré přátelé.
20: Vaše nejvěrnější rádio.
19: Stále s vámi.

0: k místnímu gymnáziu. Zastávka Mendlovo náměstí je nyní stále neprůjezdná z důvodu policejní uzávěrky.
1: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.

0: Skrokodýla stále vaše oblíbená muzika. Vanessa Carlton, Thousand Miles, Krokodýláci, a užíváme si dětský den na Krokodýlu.
1: Den dětí na rádiu Krokodýl.
0: 16 hodin 41 minuta, den dětí s krokodýlem. Teď bych poprosil, aby se mi dovolalo opravdu nějaké dítě, ideálně třeba 10, maximálně 12 let. Jo? Takže rodičové, nevolat, volají děti. Mimochodem, ten dnešní den chceme, abyste si ho krásně užili, takže mám tady pro vás nějaké dárečky. Jsou tam i 3 vstupy do brněnské zoologické zahrady děcka a 2 vstupy na Bezva Fest do Slavkova na 13. června. A taky 500 do prodejny Oxibek. Tak, nějaké dítko 10. 12 let ideálně, 600-300-303, Krokodýl. Mimochodem připomínáme Mendlovo náměstí, tam nevím, jestli to je dárek, ale v podstatě byla škola, gymnázium na Mendlově náměstí evakuována, takže děcka mají vlastně odpoledne volné, asi 350 studentů. Krokodýl, hezký dětský den, dobré odpoledne. Tak, to nebylo dítě 10-12 let pravděpodobně. Dovolá

0: Se nám teďka nějaké dítko. Dobré odpoledne s krokodýlem.
1: Ahoj, to je Michal.
0: Ahoj Michale, pohlas se kolik? 42 nebo 35?
1: Prosím?
0: No, chci tady mít nějaké dítě 10-12 let, takže tak pohlas se si říkám 35 nebo 42, kolik je Michalovi let? Přemýšlím. Co je na tom srozumitelného, když chci, aby se dovolalo dítě 10-12 let?
1: Aha, no to je špatný.
0: To je špatný, Mišo, no. Máš nějaký aspoň 3 děti?
1: 2 jenom.
0: Jenom 2? Jak velký?
1: 9 a 11.
0: Kolik?
1: 9 a 11.
0: Jak se jmenují dítka, tačko?
1: Denisa a Karel.
0: Denisa a Karel. Kde bydlíte a co nejčastěji děláte s dětma, táto?
1: Jdeme v Čebíně a nejčastěji jezdíme na kole.
0: Kolik ujedou ty vaše děti kilometrů, táto, kolem Čebína na kole? Jezdíte jenom okolo Čebína?
1: A nikde dál, jo, tak jo. 10, 11.
0: A nějaká šílenost, čím třeba překvapili děcka poslední dobou, taťko?
1: No, to je furt něco, takže.
0: Co? Furt něco? No, tak taťko něco, hoď taťko něco do placu.
1: No, to radši se nedá nic.
0: Taťko, jeden dětí, pojď nám říct, taťko, nějakou šílenost. Třeba můj prostřední trefil hole in one v golfu minulej rok na konci prázdnin. To mně přijde jako docela dost dobrý úlet. Trefit jamku na jeden úder na 100 metrů. Musím ho pozdravit, no. Oliverka. No, co vaše děcka, taťko? Co?
1: Děti nemáme teda.
0: Cože, co?
1: Že za kříkovinost děti nemáme teda, aby to dokázali.
0: No ale tak myslím třeba klidně v jiné oblasti. Já jsem uvedl takový jenom příklad, co mě napadlo, jako čím bych já mohl svoje dítka jako pochválit, nebo vyzdvihnout.
1: Ale samozřejmě, no. Kája,
0: no,
1: taťko? Dělá takový bojový sport a tam má medaile.
0: Jaký to je bojový sport, taťko?
1: Wushu se to jmenuje.
0: Wushu?
1: Aha, ano.
0: A už vyhrál i nějakou republiku, nebo zatím jenom vyhrává?
1: Teďka byli na mistrovství v Bratislavě a na třetí místa.
0: Krásná práce, to jsem chtěl, taťko, slyšet. Ano, výborně, Oxibek, 500, 3x zo, 2x bez Vafest. Taťko, ty děcka si to zaslouží. Hele, mějte se moc krásně, pěkný dětský den. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Den dětí na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
5: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
4: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi E na konci.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem. Automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity. Brno Líšeň.
4: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Hit za hitem.
9: Radio Krokodýl.
10: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na jižní Moravě. Už

0: I made you look, to je Meghan Trainor, Krokodiláci, a stále připomínáme nejezdit přes Smendlovo náměstí, protože stále platí mimořádná situace. Nález podezřelého předmětu, omezení provozu v podstatě i v přilehlých ulicích, evakuace mnoha osob nejenom z gymnázia na Mendlově náměstí, Krokodiláci. Víc k tomu v dopravě, mimochodem o dopravě také Míša ve zprávách.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Při dopravní nostalgii v Brně vyjedou parní vlaky i staré tramvaje. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí Městské divadlo Brno v 19 hodin. Komedii Sluha dvou pánů uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Improvozovna nabízí divadlo Reduta v 19 hodin a balet Sněhurka a sedm trpaslíků uvádí Janáčkovo divadlo v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Půl minuty bude pět přesně a bude Coolio Gangsta's Paradise. Dáme si Elena Volkra. Pustím sílu starých vín. A krom škvorů vám dám taky snowboardiáky. Teď právě je pátá, přesně, dobré odpoledne.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
6: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Komplet integrovaný záchranný systém má pohotovost kvůli situaci na Mendlově náměstí, takže tady stále slyšíme ty houkačky, blikají majáky, krokodýláci přes Mendlák, doporučujeme nejezdit. No a pojďme se podívat třeba na Teploměry. Brno 17,5, Šepkovice 16, 9 a Vežďáře jen 15 stupňů Celsia. Je to citelné, taky nám do toho konečně začalo trošku pršet. I v úterý má být zataženo občas přehánky. Odpolední maxima pro Moravu 24, pro Vysočinu 22 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Parní vlak, koňská tramvaj a další historické dopravní prostředky vyjedou v Brně v sobotu 13. června při akci Dopravní nostalgie. Do brněnských ulic se vydají historické vozy dopravního podniku i technického muzea. Na trať vyjedou historická vozidla Českých drah či Zbíšovského muzea průmyslových železnic.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Do otevřených budov historicky prvního festivalu Open House v Boskovicích zavítalo v průběhu soboty téměř 2300 návštěvníků. Organizátoři tak veřejnosti otevřeli celkem 22 lokací, z nichž nejvíce lidí zavítalo na radniční věž, do protiatomového krytu a velký úspěch měl i Panský dvůr či Muzeum zemědělských strojů. Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala po 25 letech na funkci. Ministerstvu spravedlnosti dnes doručila rezignační dopis. Důvodem rezignace je podle Lastovecké ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0, navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži.
7: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pondělní doprava místy kolabuje a zvláště kolem Mendlova náměstí v centru města Brna. Kubo.
8: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Stále platí mimořádná situace na Mendlově náměstí v Brně kvůli nálezu podezřelého předmětu, který momentálně zkoumá policejní pyrotechnik. Doprava je na Mendlově náměstí stále výrazně omezena. Doprava proto v okolí kolabuje. Kvůli silnému odpolednímu provozu počítejte místy s kolonami v obou směrech od Poříčí u Vídeňské kolem Dornichu po Černovice. Ucpaná je také centrální část města, nejvýraznější problémy řidiči hlásí na kolišti Husovy a nádražní. U Brna se popojíždí v obou směrech před 196. kilometrem na dálnici D1, na cestě z Vyškova od 212. kilometru a v protisměru od 193. A kolony kamionů blokující pravý pruh se táhnou před Brnem na D2 z Bratislavy, a to momentálně. momentálně od 13. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Jakub Tilušar.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
10: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
9: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré pondělní odpoledne přeje s krokodýlem Petr Holík. Hezký červen na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi a i Hodonínu. A užijte si hlavně dětský den se svými zlatíčky. My jsme našich zlatíček dneska ptáme, kdo to je inteligent?
1: Je chytrý.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Mladý právník byl zrovna na cestě k soudu k projednání jednoho složitého případu, když tu se najednou z ničeho nic octl před nebeskou bránou. Svatý Petr jej uváděl dovnitř a právník protestoval proti své předčasné a náhlé smrti. Jsem příliš mladý na to, abych zemřel. Je mi teprve 35. Svatý Petr souhlasil, 35 je přece jen docela málo na vstup do nebeského království a přislíbil, že se na jeho případ podívá. Vrátil se za hodinu a říká právníkovi, synu, obávám se, že chyba je někde u vás. Ověřili jsme váš věk na základě hodin fakturovaných vašim klientům a zjistili jsme, že je vám nejméně 108 let.

0: Krokodýl stále hity, Eva Farná tělo a náš šéf technik mi píše teď SMS-ku Menedlák uvolněn pro dopravu provoz. To je skvělá zpráva.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tak dobrou jízdu, krokodýláci, nejenom přes štatl s naším rádiem, a když jsme tak uvolnění a navíc jeden dětí, tak jdeme za našimi zlatíčky na Lesnou do školičky a ptáme se tam na inteligenta. Děcka, jak se pozná inteligent? Kdo to je inteligent?
2: Poručík Kolombo. Inteligent je takový muž, který sbírá všechno, co ho napadne a co si vymyslí v hlavě.
3: On si všechno vymyslí v hlavě.
4: On zbývá, co chce.
5: Pán je hloupý.
6: Je chytrý.
0: Jo, zdravíme všechny inteligentní, příjemné krokodýly, se kterými se dá výborně komunikovat na jakékoliv téma.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí
9: pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz.
10: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
12: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
13: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
14: Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Kolíl Xindlik, spolu 62 minuty a fandíme školám, které omezují používání mobilních telefonů v učebnách. A teď si poslechněme, která další škola se k této bohulibé aktivitě připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Lenka Špačková, základní škola Bosonská Brno, ředitelka školy. Co se týče mobilů u nás ve škole, tak jsme jejich používání zrušili před 3 lety. Myslím, že se nám to velmi osvědčilo, protože děti spolu začaly daleko více komunikovat. Hrají hry, protože jsme dali jim možnost, aby si vybavili třídy něčím, co je baví, nebo čím by společně chtěli trávit přestávky. Myslím, že to mělo veskrze pozitivní dopad.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr

0: Dobrá muzika, Krokodil, Katy Perry, Hot and Cold a dobrá zpráva z Mendláku, že už byla doprava obnovena, uvolněna. A to je skvělý.
1: Den dětí na rádiu Krokodýl.
0: Jako když máte zdravé, spokojené, šikovné děti a moc si s nima užíváte, nejenom když je 1. června, Mezinárodní den dětí, rodičové. Jo, máme ho i na Krokodýlu, slavíme celý den, máme pro děti. A pozor, i pro rodiče kupu dárku. A teď bych si skutečně přál, aby se mi dovolalo dítko, protože zatím furt voláte dospěláci, takže dospěláci teď prosím ne, teď prosím volají děti nejlépe 10-12 let, budu rád, když se to povede. Z Krokodýla mimochodem poukázka na prodejnu Oxybag, vstupenky dětské do zoologické tady v Brně a dva vstupy na Bezva Fest do Slavkova čekají, takže 600-300-303. Doufám, že se dovolá nějaký chlapeček nebo holčička nějaká šikovná děcka. Jak jsme na tom s Krokodýlem na dětský den? Dobré odpoledne, Petr. Haló, ahoj. Tak co? Tam jsem slyšel nějaký ahoj vzadu. Neslyším tě. Miláčku, musíš pořádně mluvit do toho telefonu. Pořádně. Pre, já taky ne. Tačka je tam. Tačko, zmanežujte to tam. Zmanežujte to tam.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Jak se jmenuješ, zlatíčko?
2: Verunka.
0: Verunko, kolik ti je let?
2: 7.
0: To seš ale šikulka. Vidíš to, já jsem říkal 10-12 let a ona má 7, ona je mladší, perspektivní kočička. Miláčku, chtíš už do školy nebo ještě do školky?
2: Do školy.
0: Do školy. A jak ti to jde ve škole?
2: Dobře.
0: Dobře, co to znamená? Máš samý trojky nebo jsou samý jedničky? Dobře,
2: jedničky
0: za 3.
2: Jedničky i dvojky.
0: Jedničky, dvojky, výborně. A který předmět máš nejradši, Verunko?
2: Tělocvik.
0: Tělocvik, to jsem si myslel, čekal jsem matematiku. Verunko, jak si užíváte s taťkou dětský den dneska? Co jste už zvládli? Byli jste na zmrzlině někde?
2: Ale když jsme mě koupili.

0: hračku.
1: A jakou bys chtěla hračku, řekni. No?
0: Panenku.
1: Panenku. Tak miláčku, já mám tady pro tebe taky dárek, není to hračka, půjdete s taťkou do prodejny Oxibek, do dětské zoologické, a protože, máš nějaký sourozence?
0: Ne,
1: ne?
0: Jenom bratrance.
1: Jenom bratrance, dobře, tak máš tady třikrát vstupenku do Zoo Brno, tak buď vezmeš bratrance po domluvě s taťkou, s mamkou, nebo prostě půjdeš ty třikrát a mám tady vstupy do Bezva Festu, do Slavkova. To bude taky zábava. Co na to říkáš, Zlatíčko? Dobrý, že?
0: Super.
1: Super, no, to je hodnocení. Takže miláčku, krásné odpoledne, užij si dětský den s tatínkem a měj se báječně. Papa, ahoj.
0: Ahoj.
2: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxibek přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxibek je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxibak.cz.
3: Den dětí na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
2: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Krásné prvé červnové dětské odpoledne, zvlášť pokud se umíte dovolat do vysílání jako Verunka, sedmiletá, s taťkou. Tak Verunko, ještě mě s taťkou kolněte, jo, po zprávách do studia, jinak pozdravíme všechny běžce a těšíme se zítra, šestý ročník běhu s Masarykovým onkologickým ústavem, zítra Survivor's Day. Dorazte, bude to super, podrobnosti později a zprávy s Míšou o čem?
1: Přeji vám pěkné pondělní odpoledne. Masožravé rostliny polikají na výstavě v Brně drobný hmyz, i o tom už za chvíli.
0: A právě teď je přesně 6.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Šestá nám odbyla, krokodýláci, deště odchází, už i ve Slavkově přestalo pršet, teplota se zvedá, v Brně 20, Šepkovice 19, ve Žďáře jsme na 17 a zítra se těšíme, že úterý nabídne při zatažené náladě občasných přeháňkách odpolední maximální teploty na Moravě 24, na Vysočině 22 stupně Celsia.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hit.
0: Tak počasí lepší, co muzika po šesté. Do Fine Fabriky Shakira Waka Waka. Bude kamarád I Believe. Pustím vám Mandraže Motýly a taky Wake Me Up od Avičiho.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně láká návštěvníky na výstavu masožravých rostlin. Potrvá do 7. června. Expozice nabízí pohled na pestrou škálu rostlinných predátorů. Lidé mají možnost si některé z nich zakoupit a získat cenné pěstitelské rady.
6: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Dopravu na frekventovaném tahu mezi Brnem a Svitavami dnes dopoledne zkomplikoval spadlý strom. Na silnici 43 mezi Kuřimí a Lipůvkou zasáhl projíždějící auto. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Po čtyřech týdnech kontrolní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila policie téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. U více než tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje či likvidace. Podle Národní protidrogové centrály je ze zajištěných látek 22 nových, které souvisí se závažnými intoxikacemi nedospělých uživatelů z poslední doby. Čeští hokejisté po pátém místě na mistrovství světa ve Švýcarsku klesli v žebříčku Mezinárodní federace z páté na šestou pozici se ziskem 5070 bodů. Na páté Švédsko ztrácejí 30 bodů. Do čela žebříčku se dostalo Švýcarsko, které na letošním mistrovství světa skončilo na druhém místě.
7: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem zdravíme za volanty nejenom na cestu z práce, ale i se zlatičky, když jedete na nějakou odměnu v rámci dětského dne, že? Kubo, co situace a zvláště Mendlák?
8: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně by Mendlovo náměstí mělo být již průjezdné bez komplikací. Už provoz celkově ve městě sládne. Zdržíte se pár minut, například v centru na kolišti u Moravského náměstí, na křižovatce ulic Nádražní a Úzká. A na dopravní nehodu pozor na Rooseveltově ulici, projíždíte kolem opatrně. Ucpané je také Poříčí z centra před Křížovou, kde se zdržíte do 5 minut. Na Brněnsku za Ořechovem směrem od Nebovit se srazilo osobní vozidlo s nákladním a kolony převážně kamionů čekejte na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2 momentálně od 20. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptelšár.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezké pondělní odpoledne s krokodýlem. Zvláště běžce zdravíme a zveme na zítřejší 6. ročník běhu Masarykova onkologického ústavu. Zítra běžíme Survivors Day. To je nejenom za ty, co to zvládli, ale i za ty, co aktuálně bojují a na vzpomínku těch, kteří už s námi nejsou. Mimochodem letos také na oslavu a kampaň za důležitost prevence. Zítra těšíme se při běhání na Kraví hoře. Nebude pršet a bude dobře.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

brzy. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Motýl do břicha, krokodýl do ucha.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Jo, krokodýláci, zítra jdeme běhat. Šestý ročník běhu Masarykova onkologického ústavu a zítra oslava Survivor's Day, neboli česky Den přeživších. Je každoročně první neděli v červnu, takže letos to vychází na 7.6. a zítra proto poběžíme na Kraví hoře za ty, co to zvládli, za ty, co aktuálně bojují a také na vzpomínku těch, kteří už s námi bohužel nejsou. Letos také jako oslavu a kampaň za důležitost prevence. Před týdnem otevřeli Centrum onkologické prevence na Masarykově onkologickém ústavu. Kdo nechodíte, nedobře děláte, choďte pravidelně, prevence nesmírně důležitá. Jinak zítra opět máme dvě trasy, startovka je úplně vyprodána. Já tady říkám, přijďte si s náma zaběhat a máme zcela vyprodáno. 420 běžců, běžíme 10,2 nebo 2 desetiny kilometru, 5,5 kilometru. A já doufám, že ve startovním poli nebude chybět můj oblíbenec ze Slovenska David Žiga, který výborně zaběhal i na akci Tišnovské kozy. Tak zítra běžíme na Kraví hoře s Masarykovým onkologickým ústavem. Bude dobře. Zdravíme pana ředitele, pana profesora Svobodu a těšíme se odpoledne, že nás třeba přijdete trošičku povzbudit. Dobré odpoledne a buďte hlavně ve zdraví.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

Na měsíc a zpátky s krokodýlem dáváme si Savage Garden to the moon and back a někdo to máte možná do kohoutek a zpátky a do kohoutek. Dáme pozdrav Oskarovi, Nikole, Petrovi a Maxovi, protože ti dneska se starají o vaši spokojenost v pivnici u kohoutu. A mimochodem dneska výborný hovězí guláš, to teda musím říct a pochválit do kuchyně, fakt špičkovej. Takže Oskare, Niky, Peťas, Maxi, ke kohoutům právě pro vás Lady Gaga, Alejandro, ať to jde. A dobrou chuť všem s kohoutem.

0: Tady je Krokodýl, stále hity Dizry live a zdravíme hlavně děti.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Dneska máme dětský den a mimochodem náš, jak vy znáte, Masarykův onkologický ústav jsem před chvílí zmiňoval, tak Masarykův okruh, že jo, Autodrom Brno, dnes Kreditas Autodrom Brno přichází právě na dětský den s akcí Zažít Brno poprvé. To je prostě symbolicky na Mezinárodní den dětí, akce Grand Prix České republiky, speciálně nově s přiblížením atmosféry MotoGP také naší mladé nové generaci fanoušků i těm, kteří se na světový šampionát silničních motocyklů dosud naživo nepodívali a nedostali. V rámci iniciativy budou mít totiž děti do 14 let v pátek vstup zdarma na přírodní tribuny a na závodní neděli jsou pro ně nově v nabídce zvýhodněné vstupenky na sedadlové tribuny za pouhých 500 korun. Část výtěžku ze vstupného navíc podpoří pacienty kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. To znamená, tam máme i toho Krtka, srdečně zdravím a těším se, že si to i vaše děti opravdu krásně užijí. Už se nám to blíží. MotoGP je za rohem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
7: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
8: Klimatizace od 23 490 korun, včetně montáže, materiálu i dopravy.
9: Ano, slyšíte správně. Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
10: Žádné dlouhé čekání.
9: Profesionální montáž a rychlá realizace.
10: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
9: nebo telefon 724 100 122.
10: Klimatizace Břeclav.
9: Řešení proti letnímu horku.
11: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
12: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: Dávno už viem, že chodím ja tiež.

0: Výborná muzika z Krokodýla, Imagine Dragons, Bad Liar, právě teď do kohoutek Janičce a Borjaničky, současně pro vynikajícího chirurga a traumatologa, lékaře Tomáše Uhra na IC kliniku na Bulharskou do Keniku. I když teď předpokládám, pane doktore, že už jste v domácí pohodičce se svojí ženou, užíváte si a těšíte se možná tak jako my a já na písničky na přání.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Takže pro pana doktora, pro Tomáše Uhra, dáme i Armina van Burena. Je to takový pěkně rozpohybovaný, jako když se povede dobře zoperovat rameno nebo zlobivý koleno, krokodýláci. This is what it feels like. Další písničky si budete vybírat vy.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
0: 19 hodin 1 minuta, zatímco ve Slavkově prej slunko ještě furt ne a ne vylézt, tak třeba v Šepkovicích hlásí Zdenál, že prej to tam zonc narumpluje. Tady ve Štatlu taky, jako odešly ty mraky, neprší pěkně. 20 stupňů Celsia bylo na teploměru, možná se to ještě i zvedlo nepatrně, schválně. Jo, skoro, už skoro 21, pěkně. Šepkovice jsou na 20, Žďár je na 17,5 a zítra zatažené úterý s občasnou přehánkou, ale teplota slibně, na Moravě odpoledne 24, na Vysočině 22 stupně Celsia. A tady jsou hlavní události toho Mezinárodního dne dětí. Máme červen konečně.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Parní vlak, koňská tramvaj a další historické dopravní prostředky vyjedou v Brně v sobotu 13. června při akci Dopravní nostalgie. Do brněnských ulic se vydají historické vozy dopravního podniku i technického muzea. Na trať vyjedou historická vozidla Českých drah či Zbíšovského muzea průmyslových železnic. V květnu přibylo v Jihomoravském kraji 33 lidí nakažených žloutenkou. Jejich počet klesá několik měsíců. Epidemie však stále přetrvává. Hygienici stále apelují na dodržování preventivních opatření. Velká Bíteš má nové kulturní centrum. Vzniklo rekonstrukcí bývalého pivovaru. Náklady z části kryté dotací byly 99 milionů korun. Díky nim má město novou knihovnu, kreativní dílny, malý a velký přednáškový výstavní a koncertní sál, informační a mateřské centrum i volné prostory k pronájmu.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy

0: Krokodýl.
1: Tak jestli pak už jste konečně taky za volantem krokodýláci a jedete třeba domů nebo za dětma, užít si ten hezký večer. My víme, jak to jezdí, dneska velké komplikace na Mendlově náměstí kvůli podezřelému předmětu u tamního gymnázia. To už je pambu zaplatí, naštěstí asi tak 2 hodinky vyřešeno, takže Kubi, co tam máme dál?
2: Hezký večer pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Přímo v Brně už je provoz na silnicích téměř plynulý. Na příjezdu do obce Telnice od Brna u odbočky na Sokolnice dejte pozor na rozlitý olej na vozovce. Na Brněnsku za Ořechovem směrem do Nebovic se projíždí kivadlově po srážce osobního vozidla s nákladním. A na dálnici D2 na cestě ze Slovenska čekejte místy kolony kamionů v pravém pruhu od 17. kilometru až po Brno. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptil Šár.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: problém, zvláště pokud jste v péči s panem doktorem Tomášem Uhrem, že jo, protože tam s ním je to vždycky velká pohoda, paráda, ráj, dobrá nálada. Mimochodem, zítra jdeme běhat, vy co máte zdraví kolena, protože zítra je Survivor's Day, Masarykův onkologický ústav pořádá už 6. ročník speciálního běhu, máme to vyprodáno tu startovku, takže se těšíme na plný kopec, protože to bude běhat normálně celý odpoledne a celé večera s krokodýlem, budeme u toho.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: škodiláci, hlavně dětem. Dobrou náladu, úžasnou atmosféru, skvělou energii od mámy, od táty, od rodiny. Ať si to užíváte, když už se možná na spinkání chystáte, dětičky, zlatíčka naše. Zdravíme naše moje kluky, Alexíčka, Olíčka a Petříčka, Dokulova, Útěchova, ať máte pohodu s mamkou, kluci. Zdraví táta z rádia, no a kdo to dneska začne? Haló, jdeme na telefon 600 303 103. Dobrý večer.
1: Tady
0: o, naše dětičky slavkovské, čermáci. Krásný večer do Slavkova, děcka, po dešti, už se sluníčkem zase, že jo?
1: No, nesvítí teda slunko.
0: Ne, ale nám teda tady trochu jo, dobře, tak se to asi objeví za chvilku, anebo až zítra. Takže, Jaruško, prosím tě, doufám, že si to krásně užíváte dneska, dětský den. Vilda je určitě také kouskem dušičky a stále ještě dítětem, jakou jsi mu dneska udělala radost, co?
1: Zatím ještě jsem ho nezlobila.
0: A to je dobře, ano, nezlobit, už tím se dá začít. A hned je lepší nálada a hned je hezčí.
1: No jo, alespoň není zlobení jako zlobení, víš?
0: Aha, jo takhle, aha, dobře, už jim kam tím míříš. Tak to si nechte potom po 22. hodině, nebo...
1: Já jsem nechtěla být jenom v postavě.
0: Co si dáme dneska zahrát? Nějakou dobrou devadesátku, Jary?
2: Jasně, krásnou, nějakou pěknou devadesátku dle svýho výběru.
0: Dobrá, takže doktor Alban, It's My Life pro našeho Vilouška, no a?
2: No a bude to pro tebe, pro nás, pro všechny Slavkováky, pro Bajkerose, pro Pavla Janštu, pro Janíčku Řečkovic,
1: pro oba dva Milany.
0: Přesně tak, pro Alex do Hodonína, pro Jaruška do Hodonína, pro Ivušku, pro Jiřinku, pro Vlastičku, pro ty naše pro těch dobrých hodoňáků.
2: Přesně tak.
0: Děcka, děkujeme. Slavko, zdravíme, krásný večer přejeme. Papa, ahoj.
1: Ahoj.

0: Doma, v práci nebo v autě ladíte krokodýl a hraje vám to výborně. 6:45 pryč, 19 hodin, 17 minut přesně a toto je klasika, na kterou naváže někdo z vás na telefonu 603 103 103. Dobrý večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Hit za hitem.
5: Radio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Hity na přání na všechny frekvence na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi a i Hodonínu. A vypadá to, že dneska vás tam zase máme spoustu u repráků a někteří jsou i za volantem, že Alex, tak hlavně dobrou cestu s Jiřinkou. No a na telefonu je někdo, kde tady ale Brňák, věrnej. Halo, dobrý večer.
6: Ahoj, tady je Velenko.
0: Ahoj, Velenko, krásný večer, na Moren, dobře pokládá. Máme tě na Morendě?
6: Ano, ano.
0: Dobře, do kolika máš službu, prosím tě, do 10?
6: Nevím, jak dlouho budou hrát.
0: Jo, takhle, ono to záleží na nich, ne na tobě.
6: Jo, tak to máš dobrý. Oni vždycky rozehrávají a musí o to do určitého počtu. Někdy je to brzo, někdy je to pozdě.
0: Tak schoda, výhoda, schoda, výhoda, výhoda Helenka a jdeme na nějakou pěknou písničku. Komu ji zahrajeme teda? Stolním tenistům na Morendu, dobře, pro koho ještě byli?
6: Na prvou řadě teda mé hvězdičce, Dominičce. Zřejmě
0: Dominičce, Zlatičce, moc na ní stále myslíme, nejenom
6: mé
0: ty, jako mamka.
6: Mé dvouletý, tak už mě to blbne v hlavě.
0: No, tak na to prosím tě zkus spíš nemyslet a když tak v dobrým, jo, já tomu rozumím, že to je asi náročný. Nemáš to tak jako úplně sama, nejseš sama jediná, musím tím pozdravit i Peťulku, která to má takhle se svým tatínkem, taky asi 5 měsíců, není to lehký. Takže Peťulce, prorokové, taky hodně síly, energie, ať se vám lépe holky žije. Do nebíčka a kam dál, prosím tě, Veli?
6: Výrokoukům.
0: Děkuju za moje chlapečky, miláčky. Ano. Naši raubíři, úžasní, jo, jo.
6: Potom samozřejmě i Ivošce do New Orleans.
0: Do New Orleans, ano. Včera ano. Jsem na ní zrovna strašně myslel, Metery New Orleans.
6: Vůbec všem krokodýlákům, komeťákům. No a taky tobě, Peťulko, protože strašně ráda tě poslouchám a pouštíš bez vapecky.
0: Velenko, já moc děkuju, protože já jsem taky takové, sice přes 50, ale takové furt chlapeček, rozumíš? Takže děkuju, krásný večer, přeju všechny chlapečky, holčičky, dětičky, zdravíme, krásnou muziku posíláme a jaká
6: Petr
0: to bude?
6: Petr Bende, hvězdičko blízkavá.
0: Petr Bende, dobře, krásný večer, velím, měj se, a ti to utíká v práci, papa, ahoj.
6: A pošli to Ivance, můžeš?
0: Samozřejmě, pošlu to Ivance, neboj se, WhatsAppem, ju, papa.
6: Tak jo, děkuju, ahoj.
0: Ahoj.

0: Ďakujem, neprosím, ale prosím pěkně, to jsou No Name a dobře to hraje. Máme dneska Den dětí.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Mezinárodní den dětí, volají se mi šikovní rodičové, co mají tak jako my, tři děcka. A myslím, že jeden takový rodič je na telefonu. Halo, dobrý večer, co byste ráda?
2: Halo, strýčka, všichni moc zdravím, zdravím všechny děti, protože dneska je jejich den, protože mám sama tři děti a ještě pejsky, a to jsou taky takový moje děti.
0: Kolik, ty, kolik pejsků, jinak krásný večer, kolik máte pejsků k těm třem dětem, no? No, kolik? 15?
2: Dva.
0: Jo, dva. Já už jsem se bál, že 15. Jak máme kamarády, co mají 40 koček, tak jsem se bál, dva. Že řeknete 15. Jak jsou staré děti?
2: Jednoho 16-letého a druhého 2-letého.
0: Děti, máte mix nebo máte jenom samý holčičky, chlapečky?
2: Máme dvě holčičky, Martinku, Jitušku a Honzička nejmladšího.
0: Dobře, a věkově jsou, mamko? A mamko, věkově jsou? Honziček teda 6-7.
2: Věkově Honziček má 7, Jituška 9 a Martinka 23.
0: Aha, pěkně, tak ta už se stará, ta už mamince pomáhá. Přejeme všem dětem krásný dětský večer, že? Mají dneska svůj den, určitě jste si to užili.
2: Ano.
0: A protože vím, jaké to je starat se o tři děti, máme tři kluky, tak jaká písnička by udělala radost mamince, aby se trošku nabila energii, co?
2: Já miluju kabáty, takže mě je to úplně jedno.
0: Jakýkoliv kabáty můžu? Super, super. Jity,
2: jo,
0: krásný.
2: Těším se na koncert, na něco, budou na podzim.
0: Oka, kde vás teď máme, odkud voláte?
2: Volám z krásné dědiny Podbřežic, což je kousek Komořany, Vyškov, Roušky.
0: Znám Komořany, znám Vyškov, ale neznám Podbřežice, takže zdravím velice.
2: To je taková krásná malá vesnice, kde to všechno končí už.
0: Aha, máte kolik? 80 nebo 120 obyvatel?
2: Já ani nevím, jestli 400, 500, nevím, jsme malinci, ale je to tady krásný, dneska se tady vyhrají, nemusí se ten člověk bát, že přede auto, takže super.
0: Počet obyvatel podle Wikipedie je u vás 296, Tituško. Takže
2: no,
0: to je dobrý, to je dobrý.
2: Tak jsem se skoro trefila.
0: Vy jste dobrá. Vy jste klidně mohla dělat starostku nebo aspoň místo starostku v Podbřežicích. Mějte
2: to
0: se krásně,
2: to ne,
0: posíláme.
2: To panu starostovi,
0: dobře, zdravíme pana starostu, krásný večer do Podbřežic. A mějte se moc pěkně. Naschledanou.
2: Jo, tak jo, ahoj.

0: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Ano, krásný večer všem spřízněným duším našeho rádia.
0: Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: A z Podbřežic, od té velké rodinky, kde mají jenom dva psy, a já jsem zmiňoval, že máme kamarády se 40 kočkama, tak myslím, že zrovna máme na telefonu. Halo, dobrý večer.
2: Ahoj, Peťulko, tady Peťa.
3: A Peťulko, zdravíme, čau. Království kočiček na Vysočině. Čau, čau, ahoj. Tak jak si to užíváte s Mirečkem po víkendu, který byl pořád ještě jako silně hokejový, byť bez české účasti?
2: Že? No, byl, no jo, užíváme dobrý.
3: Máme radost těch norů, že to normálně ta Kanada odehrála, jak to odehrála. No. To mě těší. Škoda, že to neuhráli ti Švýcaři, to bych se mi
2: popsal. No to je škoda, no, ale tak no. Je to sport.
3: Je to sport, přesně, jak říkáš, je to sport, takže prosím tě, koho pozdravíme dneska nejvíc, Peťulko, řekni. Mirečka, ke dní dětí, ne?
2: Jasně, ke dní dětí, Mirečka, no.
3: Mirečka, chlapečka našeho hodného. Já děkuju.
2: Uví, teda, oba dva Milany, všechny komeťáky, všichni, co poslouchají a všichni, co nás znají. No.
3: Mějte se všichni krásně, skládejte básně, opatrujte se, mějte se a buďte na sebe hodný a hlavně na ty vaše děti. Krásný večer, Peťulko, papa, ahoj.
2: Jo, ahoj, čau.

0: Navždy kometa pro všechny modrobílé, speciálně pak k Procházkovým do Tišnova, protože si nenechali o víkendu ujít akci, kde prostě byla i kometácká hvězda, jinak zlíňák Petr Holík.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: To byla radost hlavně pro Zdeničku, že jo, neboli malého Holíka. Krokodýly 19.40, utíká to, jdeme na telefon opět. Jsme kde? Jsme, myslím, v Meziříčí. Haló, dobrý večer.
2: Dobrý večer, teď povazím šatrky v Meziříčí.
0: O, velký anděl, krásný večer a krásný dětský den, andílku, protože i ty jsi kouskem duše dítětem, takže hezky si to užij, Pavlíčku, pěkný večer. Koho dneska hlavně pozdravíme? Dneska pozdravíme hlavně ty tvoje vnoučata. Pravnouče, co říkáš?
2: Děvčata, pravnoučata a samozřejmě jejich rodiče, Filipa a Míšku, jo?
0: Takže pro Alexe, Dominika, Diega, Denisku, Elišku zdravíme do Rantířova, že dědečku a pradědečku?
2: A samozřejmě pro rodiče, pro Filipa a
0: pro Filipa, pro Míšu, samozřejmě hlavně. Pro tak, Míšku, koho jo. Pozdravíme dál, dědo?
2: Potom bychom dneska poděkovali Petrovi a Kálekovi, který mě dneska dovezl nahoru.
0: Ano.
2: Bez jakýkoliv problému, říká, tebe musíme vozit vždycky, jest pro nás dělá všechno. Jo. Potom bych chtěl hrát manžel Míškovým, který mě pomáhají už hrozně dlouho. Všem děšatům, Marušce, Haníce, Violetce a Ivaně, samozřejmě všem, kteří mě mají rádi a kteří patří mezi nás, naše vylítající andělky. Mám vás všechny moc rád a přeju vám hezký večer těm.
0: Děkuju, taky tě máme rádi. Krásný večer do Meziříče a mějte se bajť.
2: Pozdravovat Kačenku. Jako.
0: Ano, zlatého jo. Andělka Kačenku a naše chlapečky Alexíčka, Olíčka a Petříčka.
2: Myslel, jako ty andělci,
0: ty úplně jsou... nejvíc. Moc krát děkuju, Pavlíku, a krásný jo. Večer přeju. Měj se moc hezky. Ahoj.
2: Večer. Čau, ahoj. Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity napsány.
4: Dobrý večer, Moravu Vysočino, 7:45, minuta a půl. Tady je Petr, jdeme na telefon, myslím, že tam je někdo z Čebína nějaký. Šikula, co dneska slaví den dětí, haló?
5: Ahoj, tady je Kuba.
4: Ahoj, Kubiku, ty máš dneska den dětí, no to je krásný. Kubi, odkud voláš, kde tě mám?
5: Čebína, vám se dovolal můj kamarád, spolužák Karel.
4: Karel, že jo, ježiš, já jsem tady měl někoho z Čebína. Karel prej dělá nějaký bojový umění, nebo co? Co ty děláš, Kuby? Co tebe baví?
5: No, já dělám hasiče.
4: Ty děláš hasiče, skvělý, tak to jsi šikovnej, výborný. A co máš rád za písničky? Tam slyším taťku, ať ti dá taťka nějakou nápovědu, co si pustíme pěknýho.
5: Nějakýho pokáče.
4: Pokáče, dobrý nápad, to říkala mamka, že jo?
5: Aha. Uh-huh.
4: No, hele, a jak jsi si užil dneska dětský den, Kuby, co? Dostal jsi nějakou odměnu? Hodně. Jak, řekni, pochlup se. Kde jste byli, co jste dělali? Co jsi dostal?
5: Dostal jsem kolo.
4: Hezky.
5: Byli jsme na zmrzlině.
4: No tak to je skvělý. A nějaký velký kolo?
5: Oj.
4: Kolik převodů máš na tom kole? 6, 7, 8, ty brďo. Pěkný, pěkný. A barvu má to kolo jakou? Modrou, černou?
5: Oranžovou.
4: Oranžovou, hezky, miluju oranžovou barvu. Skvělý, tak to ti gratuluju. Písnička teda od Pokáče a komu ji pošleš? Mamce, taťkovi.
5: Mamce a taťkovi.
4: Do Čebína, krásný večer a měj se úžasně, Kubičku. Ahoj.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: time.
1: Krokodýláci, krásný večer všem s krokodýlem, mimochodem na Moravu Vysočinu k Břeclavi a Hodonínu z Hodonína. Srdečně pozdravuje Jaroušek Dobeš, že děkuje za pozdravy na 95.4 FM a zdraví taky ty, co jsou s námi, jak tady pěkně fungujeme, takže Ivušku na pěší zónu, Jiřinku teď aktuálně na návštěvě v kuchyni u Alex, že ano, zdravíme i další věrné krokodýlky, třeba do Prušánek Leonku a její šéfovou Ivetku Chludilovou, která je prostě její neopakovatelné zlatíčko. Tož pro ty naše zlatíčka, krásný večer a jdeme na posledního telefonistu, kterým je kdo? No přece Rytíř, halo, dobrý večer.
2: Dobrý večer, krásný večer ze Šepkovic.
1: Nazdar, Šepkovic, Rytíři, sakra, tobě se tam nějak vyčasilo, hned máš lepší náladu, co Zdeňo?
2: To víš, že jo.
1: To mám z tebe radost, čověče. Koho dneska pozdravíme po víkendu? Mimochodem prozrať, jak jsi to užil o víkendu? Ty jsi zase prostě neodpustil výjezd na Mikulovské laguny, co? Že jo?
2: To víš, že jo, akorát mě zklamal Martin Čonka, že ve 4 měl lítat a lítal prý až ve 3:45 nebo kdy a to už jsem tam nechtěl čekat. To už jsem byl ve skletě. Ono bylo možná špatný počasí pro něj, bylo černo a větrno.
1: To on musí zvážit, protože je v tom zkušený, že jo? Takže každopádně ty si tam vyrazil, byl si i v Klentnici, sklípek 55 si jistě nenechal ujít.
2: No a v Klentnici jsem byl, jak říkáš, i ty chetičky smutné, no ale dobrý, příště. No. Písničku pošleme všem dětičkám k dnešnímu svátku.
1: Ano, přesně všem našim miláčkům, zlatičkám, láskám, synům, dceruškám. A já mám 3 kluky, Alexíček, Olíček a Petříček, takže miláčci moji, už jsme si dneska moc krát přáli a vyměňovali si nějaké informace, radosti a pusinky, takže taky zdravím, takhle mávám do Kulova u Těchova, broučkům mým, no. Taky pro tebe, Zdeněčku, ty seš furt dítě, jako, furt na kole, rozumíš, jak máli tady v těch 73, co?
2: To znamená i mým pravnoučatům Belince a Tobíkovi Líšně.
1: Ano, Tobíčko zdar jak svině do Líšně, hlavně Tobíčkovi, přesně. No.
2: Dětičky, mám vás moc rád. Přidáme poděkování rodičům, prarodičům i praprarodičům, že se podělí na výchově a péči o naše miláčky, že jo?
1: Ano, ano.
2: Přidáme krobočáčky a mládežnické trio Hochu a jejich rodiče Tajgrovce z Klova u Těchova a oslavíme to v sobotu 6.6. V Šepkovicích ve sportovním areálu zaspíváme si s kým?
1: No, zaspíváme si s Jožkou Šmukařem. Vinečko bílé.
2: A již od 17 hodin, protože aby ten rozjezd byl takhle pěkně spod večera a bude to až do rána.
1: Joži, Joži, ať to zpívá, a i když se bude pít tvé oblíbené červené, samozřejmě, jo?
2: Ježi, červené, Jožka pije.
1: Já myslím, že Jožka pije víc červené, aspoň říkal.
2: Jo, sváteční večer přeje Zdenek.
1: Ano, krásný večer do Šepkovic, majte se, zdarec.
2: Zdarec, přečané.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Parní vlak, koňská tramvaj a další historické dopravní prostředky vyjedou v Brně v sobotu 13. června při akci Dopravní nostalgie. Do brněnských ulic se vydají historické vozy dopravního podniku i technického muzea. Na trať vyjedou historická vozidla Českých drah či Zbíšovského muzea průmyslových železnic. V květnu přibylo v Jihomoravském kraji 33 lidí nakažených žloutenkou. Jejich počet klesá několik měsíců. Epidemie však stále přetrvává. Hygienici stále apelují na dodržování preventivních opatření. Velká Bíteš má nové kulturní centrum. Vzniklo rekonstrukcí bývalého pivovaru. Náklady z části kryté dotací byly 99 milionů korun. Díky nim má město novou knihovnu, kreativní dílny, malý a velký přednáškový výstavní a koncertní sál, informační amatérské centrum i volné prostory k pronájmu.
0: Přehled dnešních událostí.

Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J-Hard. Pride. Novinka.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

se každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Bezvafest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kája a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Parní vlak, koňská tramvaj a další historické dopravní prostředky vyjedou v Brně v sobotu 13. června při akci Dopravní nostalgie. Do brněnských ulic se vydají historické vozy dopravního podniku i technického muzea. Na trať vyjedou historická vozidla Českých drah či Zbíšovského muzea průmyslových železnic. V květnu přibylo v Jihomoravském kraji 33 lidí nakažených žloutenkou. Jejich počet klesá několik měsíců. Epidemie však stále přetrvává. Hygienici stále apelují na dodržování preventivních opatření. Velká Bíteš má nové kulturní centrum. Vzniklo rekonstrukcí bývalého pivovaru. Náklady z části kryté dotací byly 99 milionů korun. Díky nim má město novou knihovnu, kreativní dílny, malý a velký přednáškový, výstavní a koncertní sál, informační amatérské centrum i volné prostory k pronájmu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

pondělní krokodýlí plíšek se nám rozjíždí ten první červnový. Věřím, že jste si užili den dětí. Většina teda byla o víkendu, ale i tak děti dnes oficiálně si to, jak se patří, užili. A pojďte s námi užít i krokodýlí plíšek.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

žerou profín nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zážitek, co nemá zápory, pak každý.

Dneska Laura slaví svůj svátek a tady všechno krásné přejeme dámám s tímto krásným jménem. Laurinku zdravím a zdravím samozřejmě i rodiče. Pěkný svátek, drahoušku, od nás Krokodýla.

Na vlně Krokodýla si užíváme stále hity, Jarek přeje hezký poslech, dobré na Bystrce budeme hrát, ano, tam nás ladíte, posloucháte, i Laura tam poslouchá, takže krásný poslech, hezkou noc a s námi na Krokodýlu užijte hit za hitem.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Věřím, že si, jak se patří, užíváte krokodýlí pelíšek. Jarek Hemale s vámi, pohodu, dobrou náladu. Příjemně doufám, že jste odstartovali 23. týden tohoto roku. Užíváte si první červnovou noc a před námi jsou další skvělé hity. Tak pojďme na to. Dál si vychutnáváme krokodýlí pelíšek.

na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýlí plíšek ten pondělní si užíváme. Užíváme si Mezinárodní den dětí, které se slaví od roku 1950. Jinak v rámci OSN máme Globální den rodičů, jenom abyste viděli, čím třeba zajímavý je právě ten dnešní den. Teď ale přání krásné noci a stále vychutnávejte hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Pranostika dnešního dne praví pěkné počasí o svatém Fortunátu slibuje úrodný rok, tak ať ho máte, ať je pro vás příjemný, to vám přejeme a příjemně vám budeme hrát i právě teď na vlně Krokodýla. S vámi Jarek Hemala, hezký poslech.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Na vlně Krokodýla vychutnáváme skvělé hity, teď míříme do centra, tam bude mířit méně a méně aut. I o tom víc na Krokodýlu s Petrou.
1: Brno od června zpřísňuje podmínky vjezdu do historického centra města. Změny se citelně dotknou i řidičů taxislužeb, kteří nově ve velké části historického centra své zákazníky nevyzvednou. Jde o jedno z řady opatření, kterými chce vedení magistrátu sklidnit dopravu v nejužším centru. Vozidla taxi nesmí už od roku 2022 na náměstí Svobody.
0: Tolik tedy nové podmínky pro vjezd do centra. My už jdeme za dalšími hity, všem řidičkám a řidičům je posíláme. Užijte si s námi. Hit za hitem.

Dopravní podnik tady v Brně zrenovoval první dvě historické tramvaje a to pro hlavní město. Ano, brněnský dopravní podnik dokončil v ústředních dílnách renovaci dvou pražských tramvají T3, kterým vrátil podobu z doby, kdy byly zařazené do provozu. Před sebou má práci na dalších třech vozech T3 a jedné atypické tramvají typu T4. To prozradil vedoucí ústřední dílen Tomáš Kadlec. Pražský dopravní podnik tramvaje nasadí na pravidelnou turistickou linku 23. Tak, doufám, že bude příjemné povození. Díky do dopravního podniku města Brna zdravíme a vám přejeme příjemný poslech i tam.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

se schoulím, jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.